0: Pálíš,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.

0: zapnij Fajn.
1: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.
2: It's summer.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

tank. Hlavně být trumný, hlavně být stejný, není to jenom tak. Stát červený jak rak, já kapsa plná jak sak. Byl jsem na místech, kterým asi stejně vždycky.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Vypni výběr. Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Nová hudba.
1: Zákulisí.
0: Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera.
1: To nejlepší z Fajnu na Socials.
0: Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky ho.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: z Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
4: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
3: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
5: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kávu.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Dobrá hudba.
5: Divný internet.
4: Jsme u obojího.
5: Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
4: Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
10: Je 6 hodin a takhle to dneska venku bude vypadat. V Čechách bude oblačno i zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, na západě až oblačno a možnosti přehánky taky nebo bouřky. Odpoledne a večer oblačnost od západu bude přibude, jasně, a přidají se lokální přehánky. Nejvyšší teploty, pozor, to je to nejdůležitější, 27 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů Celsia, na horách pak 22 stupňů.
11: Fajn.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Červencová nehoda europoslance Filipa Turka míří k soudu. Policie v jeho kauze oficiálně zahájila trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Turkovi, který svým géčkem převrátil na střechu sanitní auto, tak v krajním případě hrozí až rok na tvrdo. Extrémní sucho v Německu odhalilo děsivou historii. Na vysychajícím dně řeky Rýn se totiž objevily takzvaný hladový kameny. Ty v minulých staletích sloužily jako varování před chudobou a hladomorem, který přišly vždycky, když hladina vody klesla takhle nízko. A nevšední pozdvižení teď řeší strážníci v Boskovicích. 58letá žena se tam totiž nejdřív úplně nahá opalovala v parčíku a druhý den dorazila nahoře bez přímo na náměstí, kde se zrovna konala pouť. Zaskočení měšťácí tak museli naložit a odvíst na služebnu.
11: Fajn.

Krásně dobré čtvrteční ráno s Fajnem a s tím nejdelším intrem v historii rádiového vysílání. 2 minuty jsou určitě rekord. A rekordy jsou něco, co by se mělo překonávat. Skejťák Maxim Amanec o tom ví svoje. My pojďme překonat minimálně tohle z to ráno. S 6. hodinou startuje Morning Boost. Dneska společnost sice bez Wendy, za to v openeru Chris Brown, taky Tupac, co víc chtít. Já vím, ať už jsem sticha, pustíme si tam ty songy, jak jsme zvyklí. Jak myslíte? Ještě 2 věci. Teď bude kešají TikTok, což jasně signalizuje, abychom na TikToku netrávili rekordní množství času. A doufám, že se nikdo po ránu necítí, jak P. Diddy, stejně jako Keša zpívá v songu. A rozhodně si nečistěte zuby flaškou Jacka. Proč? O tom za chvilku. Hezký ráno. Morning Boost. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

Purple Disco Machine Kung s jejich Substitution na fajnu. 14:07 aktuální čas. Dámy a pánové, teď tady máme jedno téma a hrozně mě vlastně mrzí, že si teď o tom musíme jako říct, že o tom musíme mluvit, ale určitě to znáte, určitě jste to zažili. A nějací lidé nám nedávají jinou možnost, než si to dneska prostě připomenout. Prosím pěkně. Dneska je takzvaně den svěžího dechu. Den svěžího dechu, jo? Něco, co je velmi důležitý, hrozně doufám, že teď třeba poslouchá moje paní učitelka za základky, protože svěží dech je přesně ten důvod, proč jsme si někteří nechtěli nechat poradit a z testu tudíž bylo za pět. Teď bych nad tím uvažoval trošku jinak, že to je vlastně taková motivace, dobře se učit, abyste si nemuseli nikdy nechat radit a tudíž nikdy nezjistit, co vaše paní učitelka snídala. Tak v září na to myslete. Jinak svěží dech je důležitý nejen ve škole, jo, ale ve všech možných oblastech setkávání se s lidmi. Kdybyste se zeptali sami sebe, co je jeden z největších red flagů u partnera, nebo co by partner neměl nikdy mít, bude to právě nesvěží dech. Tak pokud jste zrovna dneska nestíhali do práce, vyřešme to aspoň žvejkou. Já žvejky nemám a do práce jsem nestíhal. Nikdy bych nečekal, že se budu cítit jako moje učitelka ze základky. Tak doufám, že se budete dnes cítit o něco líp. Minimálně aspoň s těma songama, co tady máme. Temper City, jejich Self-Aware. Hezký ráno. Morning.

0: Boost takhle při čtvrtku, 19 minut po 6. hodině. Temper City, Self-Aware. My pokračujeme dál. Za malý okamžik. Song pro všechny ženy, co jsou již touhle dobu na nohou, tudíž vstávají v tento nekřesťanský čas. Song, který vás v tuhle chvíli definuje. Song s názvem Supergirl. To je song, o který se postarala Anna Neklep, taky Ale Farben. A za malé okamžik tady na Fajnu. Aby to pánům nebylo líto, tak pro vás taky něco mám. Snad vám to bude vyhovovat. Tiffany Harris, její Vertigo. Naprosto šílená hudební ranní záležitost, která dokáže dodat energii. Tak takhle bude vypadat playlist na Fajnu za malou chvilku. Pak mrknem na 3 random fakta. Pokračujem dál. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
13: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia.

Ale Farben, jejich Supergirl. Song pro všechny ženy, které jsou už v tuhle chvíli vzhůru. Dámy a pánové, 6:30 aktuální čas. Krásné dobré ráno s Fajnem. Tady jsou úplně pro všechny 3 random fakta. 3 random fakta. 50% žen ve vztahu už má v hlavě záložního partnera. Jako čekal bych, že to číslo bude velký, ale že 50% mužů ve vztahu bude impotentních, s tím jsme nepočítali. Světový rekord na skateu, grind na zábradlí, byl opět překonán, už asi po 150. tenhle týden. Nově rekord činí 91,4 metrů. Což je celkem úsměvný, když tohle to někdo zvládne ujet na skateu na zábradlí a některým z nás aplikace Strava ukazuje, že tolik jsme za den ani pomalu neušli. A nově vám aplikace Strava, kromě málo nachozených kroků za den, ukáže taky výkony při štípání dříví. Tak tady ty výsledky taky nebudou bůhví co. Hlavně jsem zvědavej, kdo se svým výkonem bude chlubit na Instagramu ve storíčkách. Možná muž, jehož žena nemá v hlavě záložního partnera. Morning Boo.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Ano, Benson možná zpívá, že v tuhle tu chvíli je pro někoho tady jinýho, ale už neví o tom, že teďkom tady byl pro nás. Stejně jako tohle rádio je tady pro vás, tak v tuhle tu chvíli, dámy a pánové, nebudem to nějakým způsobem komplikovat. V tuhle tu chvíli normálně jednoduše 724634634. Pojďte napsat, co byste tady za malý okamžik chtěli slyšet. Co by vás potěšilo? Co by vám po ránu dodalo energii? Pojďte dát vědět, nejrychlejší zprávu si pustíme. 724634634. Než se tak stane, tak třeba Michael Jackson.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lil Creepy.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

Šimon Opiho Save My Soul, novinka tady u nás v playlistu na Fajnu 7 minut před 7 hodinou. Krásné dobré ráno. V tuhle tu chvíli song, který i přesto, že je 17 let starý, je pořád hot a pořád fresh. Před mnou chvilkou jsem říkal, ať dáte vědět, co byste tady rádi chtěli slyšet. Nejrychlejší byl Dan a bude to jednoduše Lady Gaga, Alejandro. Takže pokud máte strach z mužů, tohle je song pro vás. Pokud máte strach z ranního vstávání, tohle je song pro vás. By the way, takový fun fact, tenhle song vznikl, když byla Lady Gaga na dovolence v Egyptě, takže pokud i vy budete v Egyptě, zkuste něco napsat, třeba to bude mega hit. V tuhle tu chvíli teda Lady Gaga, Alejandro, na lepší ráno. Tak hezký ráno.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
6: Za 2:07 pojďme mrknout na to, jak dnes bude venku. V Čechách zataženo až oblačno, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách pak kolem 30 stupňů.
7: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
8: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Sorry, na horách kolem 20 stupňů špatně vidím. Tady je Matěj, jeho zprávy.
9: Krvavý útok řeší policie v samotném centru Londýna. V rušný čtvrtí Covent Garden totiž zadržela ženu, která včera přímo na ulici pobodala 4 muže. Záchranáři všechny zraněný ošetřili na místě a s vážnýma zraněníma je okamžitě převezli do nemocnice. Tropický teplotní peklo hlásí jihomoravská strážnice, kde meteorologové včera naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Třetí den po sobě tam tak padnul absolutní teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Extrémní vlna veder by ale měla začít ode dneška postupně polevovat. A do měsíce včera ráno podle vědců narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Vyhořelej kus stroje vesmírem nekontrolovatelně putoval víc než rok. Zemi ani měsíci si to žádný nebezpečí nehrozí. V měsíční krajině ale srážka zanechá desítky metrů velký kráter.

0: Dobré čtvrteční ráno všem. 7 hodin aktuální čas, pokračuje Morning Bush na Fajnu. V další hodince si řekneme, proč nejspíš žijeme v Matrixu. Obecně tahle hodina bude i tak vypadat, jakože je svět nereálný, pokud si zase máme říct něco o F tvůrkyni. Já už nechci. Ale jinak to nejde. No tak tohle za chvilku. Dámy a pánové, před náma Tykon Somber nebo Malcolm Todd. Hezký ráno.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.
0: V tuhle tu chvíli Kellyn, Stein, neboli Rychlí kluci, jejich song Vítej mezi náma. Tak vítejte mezi náma i vy, naši posluchači, tady na Fajnu, co třeba teďkon zapli rádio. Jdem na to.

Malcolm Todd, jeho Earrings na fajnu, 10 minut po 7 hodině, krásné, dobré ráno. Dámy a pánové, žijeme v Matrixu. Nevážně, občas už si říkáme, že to jinak asi nejde. A pokud nevěříte, že žijeme v Matrixu, dejte mi minutu, já vás přesvědčím. Říkáme si, že to jinak nejde. Když vidíme, že se tady bourá do sanitárních vozidel, tak si možná přejeme, abychom žili v Matrixu. Je několik teorií, kterým by i člověk dokázal uvěřit. Zvlášť moje babička, co by si jednu z těch teorií přečetla na Facebooku. Protože co na Facebooku je automaticky pravda. Facebook, další důvod, proč svět působí nereálně. Bohužel to, co se děje na Facebooku, je krutá realita. To, že Facebook dokazuje, že žijeme v Matrixu, dokazuje i fakt, že pokud byste chtěli Infinity Money Glitch, tudíž nekonečný příjem peněz, stačí přidávat na Facebook videa, kde nadáváte na Andreje Babiše. Což je další důvod, proč žijeme v Matrixu. V normálním světě by nikoho takového nenaprogramovali. Ale pokud vás ani tohle nepřesvědčilo k tomu si říct, ano, opravdu žijeme v Matrixu, tak tu mám ultimátní důvod. Viděli jste někdy vašeho souseda, jak domů nese nákup? Jak jde domů s nákupníma taškama? A v nich potraviny? Já ne. A všech, co jsem se ptal, taky ne. Tak jak vysvětlíte tohle? Wake up. Morning

0: Kdo by po ránu z toho vstávání nebrečel? Kdo by z těch ranních kolon nebrečel? Nikdo. Tak jak zpívá The Weeknd, Save Your Tears, slzy nechte na jiný den. Teď se pojďme probouzet dál, zkusme to bez těch slz. Maximálně tak slzy štěstí z toho, že tady za malý okamžik Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na fajnu takhle 10 minut před 7:30. Zopakujem tenhle ten song, Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. Takhle to tady bude za chvilku vypadat. A pak dáme bizár dne. Pěkný ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream. Dobré ráno, takhle při čtvrtku, 7:30 aktuální čas. Tohle je Morning Bush na Fajnu, no a je tady dnešní Bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Marihuana komplikuje firmám v USA hledání nových zaměstnanců. A ne, že by měli problém s tím, že by lidé kvůli marihuaně nechtěli pracovat. Naopak, oni kvůli marihuaně chtějí pracovat, jenže kontroly na tuto bylinu v těle to komplikujou. Takže od tohohle trendu mít jako střízlivý zaměstnance firmy opouštějí, protože jinak to prostě nejde. By si to potom jako ty šéfíci museli dělat sami a oni nejsou ti, co jsou zvolení a přežít 12 ve skladu asi není jen tak. Mezi giganty, které kteří už nedbají na to, aby byli jejich zaměstnanci negativní na THC v těle, je třeba Amazon. Takže pokud vám místo koberce přijde třeba útěrka, věřte, že jste se nepřeklikli, je to jenom nějaký človíček před prací, dal tak 3 skleněné vázičky.

0: Good Neighbors, jejich Home. To je aktuální song, který dohrává 3 minuty před 7:45 tady na Fajnu. A teď dávejte, dámy a pánové, dobrý pozor. Protože na konci tohohle vstupu budu potřebovat vaši pomoc. Všichni tenhle problém známe a nikdo to nemáme rádi. Obtěžující, neodbytný, otravný telefonáty, které nám nabízí tu poslední věc, kterou bychom zrovna v životě potřebovali. Mě třeba nedávno volali s tím, jestli nechci novou fotovoltaiku. Mně, co bydlí v garzonce v podnájmu. Fotovoltaika je to poslední, co ve svém životě momentálně hledám. Děkuji, nechci. Kdyby třeba zavolali s tím, jestli nechci novou podlahu, to by byla možná jiná. A to už vůbec nemluvím o tom, že tak 90% těchto hovorů jsou prostě podvodní telefonáty, který vám nechtějí prodat podlahu, ale maximálně vás o ní jako připravit. Takže se chápeme. Schválně si vzpomeňte na váš poslední takový telefonát. S čím vám volali? Co jste jim řekli? Jak jste se z toho vykroutili? Típli jste to prostě, nebo jste je slušně poslali, víte kam? 724-634-634, na tohle číslo pojďte dát vědět. Já vám za chvilku řeknu ultimátní zbraň, kterou v takové situaci použít. Jo, a za chvilku song Call Me Maybe. Velice příhodný. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Back to the hits.

Ladíte čtvrteční Morning Bush na fajnu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Možná mi zavolej a možná taky ne. Před malou chvilkou jsem se ptal, jak se vypořádat s nevyžádanými telefonáty, které nám otravují život. Pojďme se podívat na to, co píšete. Marek píše: ahoj, neumím francouzsky, umím toho asi tolik jako Joey z Přátel, ale pokaždý, když začne někdo takhle volat, začnu mluvit francouzsky. Toho se lekne každý navolávač. To se ti, Marku, nedivím, taky jsem se ve škole hodně lekl, když jsme měli první hodinu francouzštiny. Co píšete dál? Zpráva zní: tenkrát mi volala prý kriminálka, že mám se dostavit na výslech. Řekl jsem, jo, jo, to určitě zase nějaký skem, a típl jsem to. Wow. Dobrý. Týden na to mi do datovky přišlo něco jako předvolání. Tak teď, jestli to bylo opravdový předvolání nebo neopravdový předvolání. Možná bych si to ještě jednou zkontroloval, ale děkujem za zprávu. Dobré ranko, já říkám, že je to služební telefon a ať ho vymažou z evidence a mám klid. Nikdo nevolal už dlouho. Peťula. Peťula má příjemný život. No, já jsem slíbil ultimátní zbraň, kterou v takové situaci použít, jo, když volá někdo takovej. Jedna žena, která teď asi neposlouchá, jelikož její zpráva nám nepřišla, ale je z Česka, měla potyčku s policií, když řekla takhle operátorce, která jí právě volala, že zrovna zabila manžela a že všude je krev. Operátorka se rozhodla prodat psí granule někomu jinému. Asi se nedivíme. Tak důležitý, že to zabralo. Ale možná ta francouzština v tuhle chvíli zní o něco líp, i když je to francouzština.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.

drasticky klesly. Ukrajina tak prý má čím dál větší problém bránit svoje města. Pár německých snoubenců vzal zakládání rodiny opravdu hopem. Během pouhých 90 minut totiž stihli vlastní svatbu i narození dítěte. Nevěstě se porod spustil totiž už během obřadu, takže jí záchranáři vezli od oltáře rovnou do porodnice. A polovina zadaných žen má v záloze náhradního partnera. Ukázal to nejnovější průzkum s tím, že kdyby jim současný vztah nevyšel, přesně věděj, za kým jít. Nejčastěji jde o bývalý partnery, kolegy z práce nebo třeba známý z fitka.

Tak ještě, že moje přítelkyně do fitka nechodí. Krásné dobré ráno, pokud jste právě vstali s myšlenkou lepšího života, Švýcarsko bylo zvoleno nejlepší zemí světa. Mám pocit, že Švýcarsko je jedinou zemí, která se téhle statistiky může zúčastňovat. Ale pokud nechcete do Švýcarska, tak lepší ráno minimálně teďkon s Fajnem. Pokračuje Morning Boost. Lepší ráno budete dělat třeba taky Teddy Swims, Jonas Blue nebo Dakota. No a koukneme na nějaký ty vztahové záležitosti. Jdem na to.

Ladíte Morning Bush na fajnu, to len ste bol Tame Impala, taký Jenny, jejich Drákula, 14 minút po 8 hodine. No a ja už som dneska jednou avizoval, že nejspíš žijeme v Matrixu. A to, co tu teď mám, působí až nereálne. Desetiletej kluk objevil, že motýly si pamatujú veci z dob, kdy byly housenky. Cože? Cože si pamatujú? Co to je za fakt jako pro nezaměstnaný? Já nevím, k čemu nám tahle ta informace bude, ale třeba teď budeme všichni na housenky o něco jako hodnější. Spíš si říkám, jak desetiletýho kluka napadne zjišťovat takovou věc a ještě k tomuto fakt jako zjistit. Schválně si pojďme vzpomenout na nás v deseti letech. No já v deseti letech myslel na to, jak udělat tahák na test o motýlech, abych mohl koukat na třetí díl Simpsonů, který vždycky ve všední dny běžely odpoledne na Prima Cool. Nevím, jak vy. Tak se dneska pojďme tímhle klučinou prostě inspirovat, jo? Třeba talentová zpráva také dovede někoho k nějakému převratnému objevu. Ať už ke zjištění toho, že existuje Matrix, nebo pokud máte, nebo pokud v mobilu svého partnera najdete, jak si píše lehtivý zprávy s někým jiným, držíme palce a hodně sil.

0: oficiální soundtrack k filmu Formule 1. Soundtrack, o který se postaral Don Toliver, taky Do Jacket, taky Hans Zimmer. Tak to je song Lose My Mind. Tuhle chvíli na Fajnu. 19 minut po 8 hodině. V letním playlistu na Fajnu pokračujeme dál za chvilku. Za chvilku Chainsmokers, taky Roses, jejich song Roses. Docela nostalgická záležitost. Proč ne? A kromě toho, třeba takový Chemical Brothers, jejich Go. Tenhle song už navždycky v mé paměti uložen jako song, který by ráda slyšela posluchačka Klárka. Klary, pokud teďkon posloucháš, doufám, že máš radost. A doufám, že radost máte i vy ostatní. Já vím. Řezníka sem někdy zkusím propašovat. Morning Boost. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

celkem úsměvně teďkon dohrál song Belong Together, vzhledem k tomu, že jdeme řešit to, jestli spolu s dotyčným zůstat či nezůstat. Dámy a pánové, na fajnu. Teď jistá vztahová záležitost, kterou je třeba vyřešit. Na českém internetu vznikla po posledním videu youtubera Lišáka debata, zda by kluk ve vztahu měl otvírat nebo držet dveře jiným holkám. Jo, že prostě jdete s přítelkyní třeba do obchoďáku, před váma jde nějaká jiná holka, tak prostě ty dveře podržíte. Jo, něco takového. Ve videu bylo řečeno, že ne, že nepřipadá v úvahu. Takhle, já jsem jinýho názoru a naštěstí moje holka taky, takže já otvírat veřejným holkám můžu, ale to, jestli já mohu nebo nemohu otvírat veřejným holkám, to nikoho nezajímá. V tuhle chvíli nás zajímá, jak to teda je a jak se k téhle otázce staví většina z vás. 724634634. Měl by kluk otvírat veřejným holkám nebo nepřipadá v úvahu? Pojďte nám sdělit vaši úvahu. Ať už SMS-kou nebo hlasovkou přes WhatsApp 724634634. Jak to teda je? Morning.

0: Společně proplouváme tímhletím ránem, společně s náma teďkom taky Gigi Perez, její Sailor Song, 5 minut před 8:45. Dámy a pánové, tady na Fajnu v tuhle chvíli řešíme, zda by zadaný kluk či muž měl třeba při příchodu do nákupního centra nebo třeba u zubaře držet dveře. Nebo či podržet dveře jiným holkám. Že tady byl nějaký názor, že by to nemělo připadat v úvahu, že se to nemá dělat. Tak se pojďme podívat na to, co píšete. Moje holka třeba říká, že kdybych tohle nedělal, nebyla by se mnou a z pochopitelných důvodů nějakého jejího osobního přesvědčení. Pojďme se podívat a začneme třeba hlasovkou, která zní takhle.
1: Dobrý ráno. No, taková ta situace nemoc jednoduchá, protože když to je jedna věc, když ta holka jde vedle nás, jo, a to dopadlo tak, že můj chlap přidrží dveři, tak to je v pořádku. Ale ne tak, že by uviděl nějakou žensku a běžal je otevřít dveři a vůbec zapomněl na svou partnerku, tak to je ne.
0: Yes. Jo, tak jako to je pochopitelný, no, jakože asi jen tak neodběhnete od svý holky, abyste běželi přes, prostě na druhou stranu v obchoďáku podržet nějaký jiný ženě dveře, to je jako, to dává rozum. Pojďme kouknout na to, co píšete dál. Ahoj, od malička jsem vychovávaný ke slušnosti a pokud stejnými dveřmi, co jdu já, chce projít další žena, tak je ze slušnosti otevřu a podržím Honza. Honza je chytrý muž. Etika je základ společnosti a když už se dnes chlapci chovají jak holky, aspoň něco by měli zachovat. Za stolik sil a energie je to nestojí. Gentleman je chlap a žena, která to neocení, ať si pořídí pudlíka. Zdarec Willibald. Hustý. Hustá zpráva, Willibalde. No, pak tady máme třeba zprávu, která zní takhle. Ahoj, myslím si, že dneska v době rovnosti žen nemá nárok na to, aby jí dveře někdo otevřel. Dříve se to dělalo jako dík nebo úcta k tomu, že jsme měli jiná práva a povinnosti. Dnes si každá silná žena dokáže otevřít dveře sama. Jo, taky názor bereme, děkujeme za něj. Jako nějaká rovnost, to je jedna věc, ale slušnost, to je další. Já neříkám, běhejme od dveří ke dveřím a otvírejme ženám dveře, ale když ta situace nastane, asi bych nedělal, že nic, a žena vám pak může třeba aspoň poděkovat. Základ slušnosti.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Ty mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90 až do 11. srpna. Kaufland.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
21: Fine.

0: Hugo, Emil, Angel, Ultranate, jejich Move into the Sun. 9 minut před 9 hodinou. To znamená jedno jediný. Na fajnu Morning Boost je pro dnešní den u konce. Dnes jsme opět zjistili hned několik věcí. To, že si motýly pamatujou, když byly housenky, a taky, že Nikosova žena by chtěla pudlíka. Jen teda nevíme, jestli pudlíka jako pudlíka, anebo ho mít z Nikose. Jo, a jinak jsme zjistili, že otevřít dveře jiný ženě, než je vaše partnerka, je slušnost. A taková jako normální věc, o který jsme vlastně doteď jako nemuseli nějak extra přemýšlet. A vlastně jako zajímavý, že jsme vůbec museli nad něčím takovým přemýšlet. Já už teďko radši nechám přemýšlet Andrejku, ta je připravená otevřít dveře její show úplně všem. Tak si od 9 hodin dejte tu show a hezký zbytek dne. Budu se těšit zase zítra. Páteček si užijem. Tak čekis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

0: a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a dokonce i silný bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat, oblačnost místy ubývat a teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.
1: Fajn.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
4: Online.
5: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Máme přesně 9:01 a s náma je tady Matěj.
6: Červencová nehoda europoslance Filipa Turka míří k soudu. Policie v jeho kauze oficiálně zahájila trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Turkovi, který svým géčkem převrátil na střechu sanitní auto, tak v krajním případě hrozí až rok natvrdo. Extrémní sucho v Německu odhalilo děsivou historii. Na vysychajícím dně řeky Rýn se totiž objevily takzvaný hladový kameny. Ty v minulých staletích sloužily jako varování před chudobou a hladomorem, který přišly vždycky, když hladina vody klesla takhle nízko. A nevšední postižení teď řeší strážníci v Boskovicích. 58letá žena se tam totiž nejdřív úplně nahá opalovala v parčíku a druhý den dorazila nahoře bez přímo na náměstí, kde se zrovna konala pouť. Zaskočení měšťáci tak museli naložit a odvíst na služebnu.
1: Fajn.
0: Music Boost.
7: Music Boost.
8: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Dobré ráno, dobrý den, je to tady zase jako každý všední den, 9 hodin, startujeme Music Boost. No snad jste si nemysleli, že vás v tom dopoledni zase nechám samotný. To by úplně nemuselo dopadnout dobře, to znamená, máme tady skvělý playlist Fajn Rádia, tak si ho pojďme společně pustit. Startujeme jako vždycky Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Já mlčím, vy posloucháte Rugale, Sombr, Katy Perry nebo třeba Young Tonus a právě teď Miley Cyrus, jdem na to.
0: Music Boost.

0: Dnešních pět songů na rozjezd uzavíráme s Katy Perry v její Firework. Dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. A mě dneska zajímá, co vás dělá šťastnými. Podle nějaký nový studie, která zkoumala několik tisíc lidí, se zjistilo, že štěstí je hlavně o tom, když máte dobrý vztahy, důvěru sami v sobě, pocit bezpečí a fungující společnost. Jo? Teď otázka, co je zase fungující společnost. Jo? Je ne trošku zvláštní, že se do tohle výsledku nějak nevyšel třeba ranní hrnek kávy. Autobus, co přijede včas, nebo třeba výplata, která přijde o den dřív. Chci jakoby poukázat na takový ty maličkosti, které za mě jsou fakt jako mega důležitý pro to, aby ten den byl opravdu jako fakt dobrý. To znamená, jako ano, je důležitý mít v životě asi dobrý vztah jako s kamarádkou a s rodičema, popřípadě s nějakou druhou hezkou polovičkou, ale jako důležitý je i to dobrý kafe. Důležitý je třeba občas dostat květinu. Nebo třeba, když v tomhle vedru třeba zaprší. Dneska mají být bouřky. To je něco, co nás musí dělat taky šťastnými. Takže jsem chtěla jenom poukázat na to, nezapomínejme na malé věci. Za chvilku Dominic Fike, jeho White Keys. Přeju vám pochopitelně krásný dopoledne a pojďme ho strávit společně s tímhle playlistem.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: Vždycky fresh. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Děčíně za 550 tisíc korun. Zemědělská usedlost v Úštěku na Litoměřicku za 5 200 000. Stavební parcela v Uničově u Olomouce za 2 820 000. Chata v Chebu Podhoří za 1 990 000. A rodinný dům ve Stružné na Karlovarsku za 3 499 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najde.

0: Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

No takhle, jestli chceš vidět víc, tak musíš zaplatit. Nicki Minaj tam spustila takovou velkou kauzičku, kterou teď její fanoušci jako řeší a rozdělili se na dva tábory. Spustila placený předplatný na svých sociálních sítích. Za $10 měsíčně získají fanoušci přístup k exkluzivním příspěvkům. Vy to možná znáte třeba z klasického Instagramu u našich českých prostě celebrity influencerů, že opravdu některý obsah je veřejný, to je většinou takový ten obsah jako ahoj, tady snídám, tohle je můj oběd a tohle je můj pes. Jdeme na procházku. A pak je ten exkluzivní, za který si opravdu musíte jakoby platit. Dřív tomu tak nebylo. Dneska toho některé celebrity prostě začínají jakoby využívat. To znamená, že vy si zaplatíte třeba měsíčně 500 korun a díky tomu můžete těch storíček a těch příspěvků u té dané influencerky vidět víc, jo? Co je exkluzivní obsah? Každý má prostě jiný exkluzivní obsah, jo? Někdo ho nemá vůbec exkluzivní. Vy jenom místo snídaně vidíte i svačinu a místo psa i kočku. Ale prostě i přesto to jakoby jede a prostě lidi to platí. A mě zajímá, co si o tom vlastně myslíme. 724634634. Myslíme si, že je morálně v pořádku platit někomu za exkluzivní obsah na Instagramu, na sociálních sítích? Nemělo by to být prostě jakoby zadarmo jako dřív, tomu tak bylo? Nebo pokud by to opravdu byl jako nějaký edukativní, exkluzivní obsah, tak ano, ale pokud jako bychom někomu platili jenom za to, že můžeme vidět víc z jeho života, je to v pohodě? Alex Warren, jeho pese.

0: Manchild neboli Mamánek od Sabriny Carpenter nám dohrává v Music Boostu na Fajnu. No a skvělou zpěvačku za chvilku vystřídá další skvělá zpěvačka. Prosím vás, tenhle song je z roku 2015. Jo, takhle rychle to utíká. Zara Larsson, Lush Life. Je to song o užívání si přítomného okamžiku, o svobodě a o tom, že se člověk nenechá brzdit minulostí. Pojďme si tuhle message vzít k srdci a pojďme si užívat přítomný okamžik. Záleží, co je váš přítomný okamžik, co, když se rozhlídnete, co vidíte, z čeho můžete mít radost. Já když se rozhlédnu, tak vidím moji kolegyni Irču, která se konečně po dvou týdnech vrátila z Itálie, takže tu nejsem sama. A určitě váš přítomný okamžik je taky bombovej. Tak laďte fajn. Music Boost. Music Boost. Fajn.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
8: Are you ready, ready?
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Beatty.
11: It's Sabrina Carpenter.
12: Music.
13: Fajn.

Lady Gaga, Dead Dance. Tohle je dnešní čtvrteční Music Boost krátce před 10. hodinou. No a já vás vyzývám k tomu, pojďme dneska poděkovat našim kolegům. Podle nějakého nového průzkumu se totiž přišlo na to, že se nám lépe pracuje a jsme efektivnější, když je vedle nás někdo další. Neznamená to, že si s tím člověkem musíme povídat, nebo že si společně musíme pomáhat nad tou naší prací, ale jenom ta jeho existence, jenom to, že je v té místnosti, prostě ten mozek jako nějak aktivuje a je to pro něj jakoby přínosnější. To znamená, ten z vás, kdo má kolegu, kolegyni, tak to vyhrál. Dneska můžeme mít práci efektivnější právě díky nim. Pojďme si to teda zvědomit a pojďme jim poděkovat. Mně se konečně po 14 dnech vrátila má kolegyně Irča, to znamená ode dneška tu zase konečně nejsem sama. Nevím, jestli to bude efektivnější, dám vám třeba zítra vědět, ale poděkovat jí můžu. Takže Irčo, dík a my jdeme na poslední song týhle hoďky Temper City, jejich Self-Aware. Oh yeah! Let's go. Fine.

0: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Dneska máme oblačeno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a také silný bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. No a teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Krvavý útok řeší policie v samotném centru Londýna. V rušný čtvrti Covent Garden totiž zadržela ženu, která včera přímo na ulici pobodala 4 muže. Záchranáři všechny zraněný ošetřili na místě a s vážnýma zraněníma je okamžitě převezli do nemocnice. Tropický teplotní peklo hlásí jihomoravská strážnice, kde meteorologové včera naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Třetí den po sobě tam tak padnul absolutní teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Extrémní vlna veder by ale měla začít ode dneška postupně polevovat. A do měsíce včera ráno podle vědců narazila 4-tunová část rakety od společnosti SpaceX. Vyhořelej kus stroje vesmírem nekontrolovatelně putoval víc než rok. Zemi ani měsíci sice žádný nebezpečí nehrozí, v měsíční krajině ale srážka zanechá desítky metrů velký kráter.
1: Fajn. Music.

Music Boost s 10. hodinou pokračuje. Po 20 letech se nám vrací jedna sociální platforma, o který je docela dobrý vědět, takže počkejte si na to. Taky to doplníme lubrikou a hlavně naším playlistem. Jdem na to. Music Boost. Tohle už je Calvin Harris.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle je úžasná Ray, přesně ve 10:45 na Fajnu. Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme na internetu mohli si vyzdobit svůj vlastní profil podle svého vkusu, dát si na něj blikající pozadí, automaticky pustit návštěvníkům písničku a veřejně ukázat, kdo patří mezi našich 8 nejlepších kamarádů? Jestli si na to nepamatujete, tak v klidu já taky ne. Ono už je to hodně dávno. MySpace je platforma, která se vrací více než po 20 letech. Je to sociální síť, kterou já jsem asi teda nezažila, ale zažiju. To znamená, že teď se všechny generace můžou znovu prostě spárovat dohromady, protože budeme mít jedno velký společný, a to je MySpace. Sociální síť, která na začátku tisíciletí patřila k nejpopulárnějším na světě. Chystá se teda restart pod vedením svých původních zakladatelů. To mě jako mega baví, že to dělají fakt jako stejný lidi. Je to platforma zaměřená na hudbu, kreativní tvorbu a větší svobodu při úpravě profilu. Prosím vás, jestli si kladete stejnou otázku jako já, proč by někdo po 20 letech vracel něco, co vlastně možná nevíme, jestli bude funkční, tak je to prý kvůli tomu, že naopak tvůrci chtějí jako poukázat na to, že je potřeba navrátit nějakou sociální platformu, která opravdu má jako smysl a nějakou hloubku, a ne prostě jenom nějaký hloupý emotikony a prostě neustálý scrollování. Otázka vlastně je, jestli se najdou lidi, kteří jako tuhle cestu zpátky chtějí, nebo jestli prostě už je to zastaralý. Uvidíme, uvidíme. MySpace, každopádně za chvilku v našich telefonech.

0: Kamaráce, tohle je Rose, taky Bruno Mars, dnešní Music Boost na fajnu. No a s playlistem se pokračuje. Dela, taky Nils Rogers, Damiano David, jejich Talk to Me. Písnička o potřebě komunikace a blízkosti ve vztahu. Pořád se tam zpívá, neodcházej ode mě, mluv a řekni mi, co cítíš. Tak co cítíte? Já cítím, že mám žízeň. Taky Topic, Farboy, Nico Santos, jejich Body, skvělý song. O přitažlivosti, o touze mezi dvěma lidmi. Tak proto je to Body. Dáme si to za chvilku, tak laďte fajn a hlavně hezký dopo.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen.

0: Pálíš.
1: Topenář.
0: Podlaháš.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1

0: Páteční dopoledne na Fajnu, ladíme ho s Fajnem, ladíme ho s Fajnem. Music Boost dohrává Hozier, jeho Nobody Soldiers. 6 minutek po půl jedenáctý, si každý všední den dáváme jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex se šéfem je jako parkování před firmou. Možná to vyjde, ale všichni se toho všimnou.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Sombero, jeho Homework, kterou nám právě teď dohrála ve 10:45 na Fajnu. Mám na vás úplně jednoduchou otázku. Vybalujete kufr hned po příjezdu, nebo ho necháte několik dní stát v koutě? 724-634-634. Vím, že tahle otázka rozdělí asi trošku společnost, ale já nerozumím lidem, kteří prostě dokážou ten kufr nevybalit, hned ho neuklidit a jít prostě v klidu spát. To znamená, potřebuji argument vlastně těch, kteří to takhle dokážou. Jít spát s nevybaleným kufrem. Proč? Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Pět minut do 11 hodiny, ladíte fajn, dohrává Cameron with a Comb, jeho Medúza. A tak vybalit nebo nechat bejt? Jsou dva typy lidí po návratu z dovolený. Jedni přijdou domů, hned vybalí kufr, dají prát prádlo a mají pocit, že život je zase pod kontrolou. Hele, taková jsem třeba já, jo, musím jako přiznat, že i kdybych přiletěla prostě v noci, já ten kufr musím vybalit. Pak jsou tady ale druzí, kufr nechávají v rohu pokoje minimálně týden jako suvenýr z dovolený, jo. A neříkám, že tohle je špatně, tohle je dobře, nebo jak to je, ale ptala jsem se vás, a pokud bych ty zprávy opravdu jako by sečetla, měla bych říct jako kolik názorů je více, tak asi je více prostě posluchačů Fajn Rádia, kteří kufr vybalují. Klárka, ahoj, kufry i hned vybalit, dát prát prádlo, uklidit kosmetiku, prostě všechno. Byla bych nervózní ve stresu z nevybaleného kufru. Dokonce si představte, že je dokázaný, že spoustu lidí, i přesto, že by nechtěli ten kufr vybalovat, tak to musí udělat, aby se v klidu vyspalo. Někteří lidi opravdu, ještě jak jsou nabitý tou dovolenou a tím stresem a všeho možného, tak by prostě nedokázali usnout nebo v klidu spát, kdyby věděli, že zítra ten nevybalený kufr v tom obyváku prostě čeká. To znamená, pokud bych něco mohla doporučit, tak kufr vždycky vybalit. Tohle je fajn.

0: Tracy E. Burns. It's Olivia Rodrigo.
1: Please make some noise.
2: My name is Somber.
3: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Dneska oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a silné bouřky, k večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejvyšší teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.
10: Fajn.
4: To nejlepší z rádia.
10: Fajn.
4: A momenty, které musíš vidět.
8: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
9: 2 minutky po 11. hodině a opět se s Matějem mrkneme na nějaký zajímavosti.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si včera postěžoval na západní spojence. Reagoval tak na úterní neschopnost ukrajinské obrany sestřelit ruský rakety s tím, že dodávky protiraketových střel drasticky klesly. Ukrajina tak prý má čím dál větší problém bránit svoje města. Pár německých snoubenců vzal zakládání rodiny opravdu hopem. Během pouhých 90 minut totiž stihli vlastní svatbu i narození dítěte. Nevěstě se porod spustil totiž už během obřadu, takže jí záchranáři vezli od oltáře rovnou do porodnice. A polovina zadaných žen má v záloze náhradního partnera. Ukázal to nejnovější průzkum s tím, že kdyby jim současný vztah nevyšel, přesně věděj, za kým jít. Nejčastěji jde o bývalý partnery, kolegy z práce nebo třeba známý z fitka.
10: Fajn.
4: Music Boost.

Nevím jak vy, ale já mám mega radost, že dneska máme pod mrakem, aspoň si trošku odpočineme od toho sluníčka a sluníčko si taky odpočine od nás, to je taky potřeba. Music Boost startuje třetí společnou hodinku, vy jste u toho a myslím, že děláte správně. Jdem na skvělý songy, Malcolm Tool, taky Pink Panther, Zara Larsson, anebo právě teď Ava Max. Music Boost.

0: tohle je dnešní čtvrteček Music Boost. Jedenáct minut po 11. hodině, to je úplně ideální čas zeptat se vás, kolik berete. Konečně přichází doba, kdy se nebudeme muset ptát svého kolegy u kávovaru. Hele Péťo, čistě hypoteticky, kolik bere člověk na tvojí pozici? Evropská unie zavádí nový pravidla pro větší transparentnost mest. Všichni zaměstnanci budou mít právo získat informace o odměňování lidí na srovnatelných pozicích. To znamená, budete vědět, kolik prostě kdo ve firmě bere. Všechny změny se budou zavádět postupně, ale mohli bychom se tohodle dočkat už začátkem roku 2027. Víte, kolik drbů si díky tomu ušetříme? Úplně všichni. Žádný domněnky. A hlavně třeba zjistíme, že roky bereme méně než třeba ladina, která po nás vytírá kancelář. Fajn.
1: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, ale stejně dostaneš.
2: Music Boost s Andreou.

0: Dnešní dopoledne, čtvrteční dopoledne, doufám, že si ho užíváte. S playlistem Fajn Rádia, ale taky třeba se svojí kolegyní, kolegou, nebo třeba s firemní kávou, nebo s čímkoliv, co vám prostě dneska dělá radost. My samozřejmě s playlistem pokračujeme a já vám můžu prozradit, že za chvilku posílám tenhle banger. Má cenu tohle ještě představovat? Eva Farna, její totální pecka, kterou všichni pořád okola zpíváme, Perpetuum mobile. Song, který se hodí do takového pracovního moodu, protože se zpívá tam právě o práci. Sice v tom negativním slova smyslu o tom, že to přeháníme s tím přepracováním, ale je to prostě dobrý song. Tak pro vaši práci posílám song o tom, že nemáme pracovat. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na regbity.cz.
14: RegBity, záruka kvality.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Raději už tam budem?
16: Přestaň! Je mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Výhry. Slevy. Zábava.
19: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
20: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
19: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
20: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
19: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
21: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
22: Tak nečekejte, jezděte!
23: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
24: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
23: Více na kopecký.cz.
25: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
26: My name is Somber.
27: What up, it's Kehlani.
28: Hey, it's Taylor Swift.
29: Back to the hits.
30: Right, babe.
31: Fine.

0: swim. BTS, ich schwimm.
1: You know we can swim.
0: Dá Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. Prosím vás, to, že je vám třeba manžel nevěrnej, může prasknout různými způsoby. Může vám to někdo říct, můžete, já nevím, najít něco v telefonu, můžete ho třeba u toho vidět, já nevím, cokoliv, jo. Ale tenhle případ, který se minulý týden stal a který je teď známý na všech sociálních sítích, je opravdu podle mě jakoby jiný level, jak může prasknout nevěra. Jedna streamerka vyrazila na randičko se svým největším OnlyFans podporovatelem. Podle nějakých dostupných informací, prosím vás, za ní tenhle týpek za poslední 2 roky utratil přes $200,000. Problém této situace nastal tehdy, když manželka tohoto muže nabyla nějakého divného podezření a vyrazila podle polohy telefonu za manželem. Nejhorší na tom celém je, že s sebou měla i jako jejich malé dítě, jo? To je prostě máma mia. Celá situace je prostě asi legendární v tom, že to proběhlo živě na streamu. Byla to prostě OnlyFans modelka, to znamená, nevím, co přesně prostě na tom streamu prostě s tím chlapem dělala, ale prostě do této situace, kterou sledovalo tisíce lidí, prostě otevřela dveře ta jeho manželka s tou dcerou a ha, mám tě. Ježišmarja, já si vždycky říkám, když čtu nějaký tyhle prostě kauzy, tak si říkám, to není možný. Tohle je snad jako z filmu. Ale pak si vlastně uvědomím, že většinou se ty filmy natáčí podle té reality, jo? Někde to ty tvůrci musí jakoby nabrat. To znamená, ano, tohle teď na sockách trenduje. Takže až na vás vyskočí tohle legendární boží video, tak si ho puste. Je to ostrašující případ.
2: Oh yeah! Let's go. Fine.

0: Disco Machine, Wonderful Life na Fajnu právě teď dohrává. No a skvělýho německého DJ vystřídá skvělý britský DJ. Jeho nejnovější song Elevate, tohle je Subfocus, dámy a pánové. A takhle kope. Tak jo, pojďme si za chvilku na Fajnu zakopat všichni.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena CZ.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Back to the hits.

0: tohle nám zpívá Ed Sheeran, ještě 8 sekund na Fajnu. A festivalová sezóna bývá náročnější. Doba festivalů se trošku změnila a může za to covid. Možná si u sebe také všímáte toho, že najednou vám ty festivaly tak trošku něčím vadí. Jakože vám tam ten hluk vadí, že to moc nálas. Lidi, fronty, všechno možný, vlastně všechny nástroje, které festivaly mají a které vám dřív nevadily, tak teď se stávají jako překážkou. Já jsem to u sebe třeba začala pozorovat a myslela jsem si, že je to věkem. Fakt jsem si říkala, ty brďo, tak už mi není 16, už asi nejsem pro všechno, už asi jako nejsem tak trpělivá. A ono to prej není věkem, ale je to covidem. Takovou to prostě tou pandemickou prostě situací, kdy jsme byli zavřený, nikam jsme nemohli a zvykli jsme si na to ticho, na ten klid. Tak to ještě tolik let jako potom ještě jako na nás má velký vliv. Odborníci doporučují začít znovu a znovu si hlavně začít zvykat. Doporučují chodit na ty festivaly, na ty koncerty, vyhledávat ty akce. A to si myslím, že není vůbec špatný. Ale tak máme prostě rádi umělce a chceme je hlavně vidět jako live, že jo? Takže jo? Proč ne?
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně dostaneš. Music Boost.

0: Itchy hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dneska celý den oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a taky silné bouřky, no a teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Dvě minutky po 12. hodině, tohle jsou Hot News s Adamem.
4: Korupční kauza týkající se nákupu urychlovačů za 160 milionů, která se stala na fakultní nemocnici Bulovka v Praze, se posouvá dopředu. Státní zástupce už obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu. A konkrétně jde o trestný činy jako zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěru nebo třeba legalizaci výnosů z trestné činnosti. Český film získal studentskýho Oscara. V kategorii alternativních a experimentálních snímků zabodoval film Volklor od režisérky Viktorie Štěpánové. To znamená taky postup do boje o Oscara za krátkej film. Úspěchem navázala na předloňský umístění Viktora Horáka a Pavla Sýkory a jejich dramatu Krajan. Ještě předtím, než se fotbalista Cristiano Ronaldo ožení s modelkou Georginou Rodriguez, pochlubil se na sockách se svým vozovým parkem. Ten tvoří třeba Bugatti Centodieci nebo Ferrari Daytona SP3. A podle odhadů zahraničních médií by měla být hodnota sbírky vyšší než 600 milionů korun.
3: Fajn. Music Boost.
2: Music Boost.
3: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: S 12. hodinou bereme dopoledne a házíme ho za hlavu. Nastává ta lepší část dne, Music Boost skáče do poslední společné hoďky, tak si to pojďme s dobrou náladou užít.
3: Music Boost.
1: Tohle už je Harry Styles, jeho Late Night Talking. Tak hezký odpoledne.

Beauty and the Beat, tohle je song od Justina Biebera, taky Nicki Minaj. Dáváme si ho na fajnu, ještě 3 sekundy. No a já opět připomínám, že tenhle týden končí prázdniny. A kecám, nekončí prázdniny, ale v Praze ten pocit můžete tenhle týden mít. Probíhá totiž další ročník pražského Prideu, to znamená, že ty MHDčka, ty ulice jsou asi taky jako najednou plnější. Mě to vždycky opravdu připomíná takový ten konec těch prázdnin, že zase všude moc lidí. Tak prosím vás, ne? Hodně lidí sice je, ale z jiného důvodu. Jo. Přes 200 kulturních a společenských akcí, většina z nich dokonce zadarmo, takže určitě mrkněte na program, ať vám něco zajímavého prostě neuteče. Tak je to prosím vás týden, který jako každý rok má velký vliv na sociální sítě. X nenávistných komentářů, tak ano, komentáře a Češi, jo, to víme, to je takový taková speciální kapitola sama o sobě, a nebo naopak několik hlubokých promluv od různých celebrit o tom, že láska je pro všechny. Ano, láska je pro všechny. Jen se k tomu zakra už nemusíme vyjadřovat.

0: Song Messi, skvělá Lola Young, nám právě teď dohrála v Music Boostu na fajnu 9 minut do půl jedný odpoledne. To je takový čas oběda, to znamená, jestli jíte dobrou chuť, jestli ne, něco si sakra sežeňte. Abych vám k obědu mohla prostě hrát dobrý songy. Za chvilku Role Model. To je úplně takový typický pohodinda song. A tak si ho na pohodu společně za chvilku dáme. A hlavně ten úplně boží legendární refrén, počkáme se na něj. A teď všichni. Jo, tak se připravte.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.

0: Naughty Boy, Sam Smith a my všichni s nima. La, la, la, la, la. Jo, tak se jmenuje ta písnička. A my jsme si ji dali v Music Boostu na Fajnu, ve kterém si opět dáme dnešní lubriku.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex se šéfem je jako parkování před firmou. Možná to vyjde, ale všichni si toho všimnou.
2: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia. Já jsem Ruka.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?

Dnešní čtvrteční Music Boost je u svého konce. Já vám děkuju za 4 společné hodinky, bylo toho zase dost, bylo to nabitý, ale co, stačilo. Zítra v 9.00 opět startujeme, takže už se teď na vás těším, vy se těšte na mě a bude všechno super, čupr, jo? Teď už tady ale Kristýnka, další společný čas, takže vy zůstaňte s fajnem, dávejte si skvělý playlist, ať máte lepší den, lepší náladu, no a zvládněte to. Dneska v práci nebo kdekoliv, cokoliv, ať vás cokoliv čeká, dejte to. A zítra se na vás těším. Zítra budu zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: Drink sin k neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. 3, 2, 1.
0: Fajn. Už za chvilku, Kristý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
8: Rosnička Kristý je zase tady. Blbá zpráva je, že rosa asi moc padat nebude. Na déšť to moc nevypadá. I když má být dneska polojasno až zataženo, ojediněle nějaký přehánky, ale předpověď hlásí až maximálně 2 mm srážek, což není žádný zázrak. Teploty 29 až 31. To znamená, pokračujeme na vlně extrémního horka. Máme pocit, že jsme někde na Sahaře. Počítejte s tím, je vydaná i výstraha, která varuje před vysokýma teplotama. Nikde byste neměli nic zapalovat. Žádný požáry nechceme, takže opatrně, ale hlavně hydratujte sami sebe, ať nevyschnete, to je potřeba.
7: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Dvě minutky po jedný odpoledne a už tady máme Adama, aby nám pověděl, co se kde děje.
9: V Amazonii byla provedena takzvaná operace Zelený štít, která měla za cíl zasáhnout proti environmentální kriminalitě. Během ní úřady zadržely 839 podezřelých. Zabavili přes 280 tisíc kubíků nelegálně vytěženého dřeva, 195 tun nerostných surovin a zachránili minimálně 3 tisíce zvířat. Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA se omluvila za chyby svého ředitele Gianniho Infantina spojený s plánem prodat část práv k fotbalovému mistrovství světa soukromým investorům. A taky Infantinovi vyjádřila podporu. Ten v pátek od kontroverzního plánu sice upustil, odpor vůči jeho osobě ale i tak pokračuje.

0: vystartoval slovo fly. Jeho příprava na tenhle výkon probíhala tak, že proti sobě nasměroval ventilátor a přitom zkoušel tetovat. Fine.
1: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fajn Warm-up se mnou s Kristý a čtvrtek je malej pátek a vy možná už víte, co to tady u nás ve Fajn Warm-upu znamená. No, že my už si uděláme malou party dneska. Budem zpívat, budem tančit, budem si to užívat. Takže se nalaďte na tenhle mod, ať už jste kdekoliv, na pláži, u bazénu, nebo trpíte stejně jako já v práci, protože dneska trpět nebudeme. Žádná špatná nálada si cestu do našich mozků hlaviček neudělá. Pojďme na to, pojďme to rozjet. První song už teď na cestě. Rihanna Breaking Dishes. U toho vybijeme všechno, co nás tenhle týden naštvalo. Jdem to rozjet.

Písničky Olivie Rodrigo se vám prostě zaryjou pod kůži a tohle byla jedna z nich s názvem Drop Dead. A já se ptám, musíme mít fakt na všechno názor? Dnešní doba nás nutí komentovat úplně všechno. Od účesu souseda, až po fotky na Instagramu, až po kvantovou fyziku. Ale Japonci na to mají naprosto geniální koncept. Jmenuje se Mimamori. A v překladu to znamená něco jako sedni si, pozoruj, nespěchej a nech to chvíli plavat. Taky by se to dalo přebrat do konceptu z pohádky Hledá se Nemo. Prostě měl bys plavat. Ale jde o to, že místo toho, abychom okamžitě vymýšleli nějaké řešení, tlačili na pilu nebo třeba předstírali nějaký fejkovej toxický optimismus s úsměvem od ucha k uchu, tak si prostě přiznáme, že zrovna netušíme, že ten názor třeba ani mít nechceme. Psychologové z toho skáčou radostí, tvrdí, že dát si pauzu od toho, mít všechno pod kontrolou je právě ten nejlepší protijed na dnešní přehřátý hlavy. Takže až po vás příště bude chtít někdo nějaký okamžitý stanovisko k věci, o který třeba nic nevíte, neřešte to, prostě si s klidem řekněte, že budete aplikovat tuhle japonskou filozofii a dejte si třeba čaj. Mě ale zajímá, jakou věc podle vás lidi řešej a měli by si ten názor nechat pro sebe. U čeho byste ocenili, kdyby si lidi svůj názor prostě nechali ve svých hlavách a nezdíleli ho s okolím? Chci, abyste tenhle názor ale sdíleli se mnou, rozumíte? Takže vy mi pošlete, jaký názory by si lidi měli nechat pro sebe. Napište mi to na 724-634-634. Se mnou můžete přece sdílet všechno. Tak mi to napište a já s váma sdílím další písničku. Dave Thames, jejich Rain Dance. V tomhle pařáku je trošku potřeba přivolat déšť, tak jdem na to společně tady na Fajnu.

Venku je sice sluníčka a dost, ale my jsme si poslali sluníčko teď i do našich duší společně s písničkou od One Republic s názvem Sunshine. A právě probíráme téma neřešení věcí, nechávat si názor pro sebe v některých tématech. Ptala jsem se, v jakých tématech je to podle vás potřeba. Kuba píše, za mě určitě homosexuální vztahy. Ano, chápu, že se to někomu nelíbí, že to neuznává, ale nemusí to každý všem říkat. Jsou lidi, kteří s tím souhlasí a plně to respektují. Prostě chápu, ale už mě kolikrát unavuje, když to stále někdo řeší. Každý jsme nějaký, takže tak. Mít nějaký názor je v pohodě, jen ho prostě neříkat všem, všude a stokrát za den. To si myslím, že je takový univerzální, ať už máte názor na cokoliv, opakovat ho stokrát. To je ta stejná písnička pořád dokola, to nikdo nechcem. Michal píše, můj názor je takovej, že jakýkoliv komenty k vizáži člověka jsou silně nevhodný. Mlčet není lhostejnost, ale určitá forma respektu k hranicím a důstojnosti druhého. No jo, v dnešní době se bohužel s takovýhlema komentářema setkáváme, ale asi velice často, internet to samozřejmě podporuje. Nicméně by bylo možná někdy dobrý se těchto komentářů zdržet. Já vám děkuju za zprávy, pak tady máme ještě zprávu od Rosti, který píše, že tady to japonský umění neřešit věci se v češtině nazývá vy víte kde, lismus. Tak, domysleli jste si to. Já vám děkuju za zprávy, no a za chvilku budem dál neřešit stop songama, protože písničky, ty nás dokážou dostat do dobrý nálady a zbavit nás všech starostí. Takže Temper City, Self Aware, už za chvilku, tady na Fajnu.

0: TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.

písničkou prostě všechno tak nějak líp plyne. Naked Portugal The Man, jejich Glide, právě na fajnou půl druhý. A proč dřít hodiny v posilovně? Podle nových výzkumů, pánové, ženy bere něco úplně jiného. 58 žen, procent žen, jsem vám to chtěla přehodit trošku to číslo, ale 58% žen přiznalo, že je na mužích přitahuje ambicióznost a zápal daleko víc než samotný vzhled. První dojem možná dělají svaly, bicáky, úsměv, ale to, co buduje dlouhodobou jiskru, to je prej cíl. Dravost. A to, když chlap ví, co od života chce. Čímž oficiálně padá mýtus, že musíte vypadat jako Brad Pitt nebo Channing Tatum. Stačí, když máte obrovský nadšení, vyprávíte o nějakém svém projektu, o práci,

plánech do budoucna. I kdyby ten plán byl vybudovat největší sbírku Pokémon kartiček v Evropě, asi jo, prej to funguje. Zkrátka, vášeň pro věc seká body na atraktivitě rychlejš než pernamentka do fitka. To jsou novinky, co? Tak proč se trápit? Mě by zajímalo, ale jak to máte vy, a neptám se jenom pánů, ale samozřejmě i naopak. Všichni, na všechny, to je tahle otázka, co nejvíc zvyšuje atraktivitu ve vašich očích? Jaká jedna věc to dokáže instantně zvýšit atraktivitu člověka? Jsou to ambice, peníze, pracovní nasazení, smysl pro humor, nebo když umí perfektně vařit? Co je ta jedna věc? Napište mi na 724-634-634. Třeba zjistíme, že jsou to fakt jenom ty svaly, ale třeba ne. Tak mi napište, ať se to dozvíme, no a k tomu další písnička Avicii, Hey Brother. Jo, kdyby tvořil hudbu jako Avicii, možná by to taky fungovalo. Aspoň tady v rádiu si to pustíme, jdem na to. Hey.

0: DMC, Beez Honey, to je trio, který ultimátně dokáže přenést někam k moři do plážového baru. Společně se songem Show Me Love, který právě dohrál na Fajnu. No a společně probíráme, jaká věc u vás dokáže zvýšit atraktivitu druhého člověka. Michal píše, za něj je to slušnost, poctivost, spolehlivost a hlavně je pro něj alfa a omega hlas. I ten dokáže u někoho zvýšit atraktivitu. Musím říct, ano, souhlasím, hlasy taky fungují. No a teď tady přichází ještě jedna zpráva od Sašky. Ahoj, mě nejvíc přitahuje na mužích, patří mezi to humor, ale asi nejvíc, co mě zaujme, je úsměv nebo oči. Nejvíc asi modrý kukadla. Ale asi i to, když je chlap chytrej a je třeba krok přede mnou. Takový to, že si třeba něco myslím, něco chci a on jako kdyby mě přečetl myšlenku a udělá to. To je takový ten wow efekt, když mi chlap dokáže porozumět. To si myslím, že je zásadní bod. Když si lidi dokážou navzájem porozumět, což je někdy vlastně i to nejkomplikovanější, tak to hodně může zvýšit atraktivitu. No, tak kdyby to tak vždycky fungovalo, já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a souhlasím vlastně se vším, co padlo. Takže perfektní, shodneme se, můžeme pokračovat dál. A shodnout se, to je taky důležitý pro atraktivitu. Takže my se shodneme na dalším songu. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hudba,
12: hvězdy, zákulisí
11: a to nejlepší z internetu.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Fajn.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
14: Right, babe.
12: Fajn.

Německá zpěvačka Tiffany Iris v písni Vertigo zpívá o tom jednom člověku, který je pro ní bezpečný prostředí a doufám, že jsem to tady já na fajnu. Hele, nebudu se obhajovat, zavolejte mi právníka, dneska ho můžete mít i bez Harvardu. V Keni řeší naprosto neuvěřitelný případ, protože uprostřed soudních síní se tam dlouhý měsíce proháněl chlapík, který se vydával za licencovaného právníka. A procházelo mu to bez diplomu, bez oprávnění, normálně zastupoval klienty, vysekal desítky případů a díky svému absolutně suverénnímu vystupování na to nepřišli. A internet z něj teď udělal hvězdu. Internetová lidská tvořivost to dotáhla tak daleko, že se teď šíří mýtus, že když toho týpka nakonec odhalili a zatkli, tak dokonce u soudu obhajoval sám sebe. To mi přijde naprosto jako geniální tah a pokud to tak opravdu bylo, tak smekáme klobouček. I když tohle obhajování sebe sama není ještě úplně doložený, ta představa je prostě skvělá. Přijít k soudu, říct, vážený soude, jakožto falešný právník, musím namítnout, že jsem byl fakt dobrý. Já doufám, že to vyhrál. Vlastně bych mu to přála. Lidi milují příběhy, kde sebevědomí trhá i roky studia. Je to vlastně lepší, někdy nepotřebujete studovat, teda studujte, jo, to neberte si z toho příklad, studujte, učte se, vzdělávejte se, ale někdy je potřeba i to sebevědomí. Když je to kombinace, tak je to ideální. Buďme realisti, doma bez diplomu radši nikoho neobhajujte, ať neskočíte taky v nějakém vězeňském pyžamu. My teď ale zůstaneme u zdravýho rozumu, ten vítězí nejvíc a taky vítězí nejvíc dobrý songy, tím to zachráníme. B.O.B. Hayley Williams, Airplanes, to vyhrává právě teď ve vašem playlistu. Jdem na to!

0: Jestli vás tenhle track neroztančil, neskáčete po kanclu, po pokoji nebo kolem bazénu, tak už nevím, co jinýho budem dělat. David Guetta, Chris Willis, jejich Would I Lie to You. Takže mi nelžete, já věřím, že jste tančili a v tomhle modu pokračujem, protože čtvrteční jízda na fajnu se mnou ve warmupu je už trošku malej pátek. Takže pokračujem dál, za chviličku další playlist, další soundtrack k vašemu čtvrtečnímu odpolku. Povíme si ale, jaký je počasí, Adam vám řekne, co se kde děje. A pak pokračujeme v téhle party. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Další den, další horko. Nejvyšší teploty dneska 29 až 31 stupňů. Možná se radujete, že to o pár stupňů kleslo, ale pořád je prostě nesnesitelný horko. Trošku polehčující okolnost je to, že je oblačno až zataženo, takže to sluníčko až tolik nepeče, ale že by to byl nějaký extra chládek, se říct nedá. Můžeme očekávat sem tam nějaký přeháňky, možná zmírnění teplot, ale jestli meteorologové nazývají teploty kolem 29 stupňů zmírněním, tak už jsme asi solidně, vy víte kde, na Sahaře. Tak doufám, že užíváte počasí, jedeme dál.
1: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Dvě vteřiny po druhé hodině, teda už víc, ale tomu říkám načasování. A je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje. Jdem na to.
6: Odsouzený ruský sériový vrah, který mezi lety 1989 a 2000 zavraždil 11 žen a mladých dívek, známý pod přezdívkou Barnaulský maniak, požádal správu věznice, ve který si svůj 25-letý trest odnětí svobody odpikává, o zařazení na ruskou frontu. Z trestu si odseděl 3 roky a na verdikt věznice zatím čeká. V Polsku dokončili práci na soše Panny Marie, která je 55 metrů vysoká a tím pádem i o 16,5 metrů vyšší než známá socha Krista v Riu. Nachází se ve vesnici Konotopie a v koruně má vyhlídkovou terasu. Slavnostní vysvěcení sochy proběhne 15. srpna. Bobři pomáhají se suchem. Ze studie České zemědělské univerzity v Praze vyplývá, že bobří mokřady dokážou udržet vodu i v krajině, která je vyprahlá. Vědci zkoumali taky, kolik by stálo takovej mokřad vytvořit lidskou činností a dospěli k částce zhruba 2 milionů korun.
5: Fajn.
0: Pokračuje, protože ladíte Fajn warm up se mnou s Kristý. Před náma už druhá společná hoďka ze 4, takže pořád máme dost času na to, abychom se dostali do dobrý nálady a pořádně připravili na víkend. Protože to je moje mise, já vím, zítra je pátek až zítra, ale my ten čtvrtek prostě prožijeme taky naplno. To tady uděláme, takže půjdeme na písničky, taky si povíme, co rozhodně nikdy nedělat v kině, co není dobrý nápad, ale teď už pojďme na ten song. První z nich Lil Nas X, That's What I Want, protože vám říkám, říkám, že tohle douší rozhodně chcem. Jdem na to.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

Novinka v mém Fajn Forma playlistu Franta Prachař, Gufrauju jich resuscitace, protože to je asi něco, co budete teď všichni potřebovat. Absolutní novinka ve 4D kinech přichází. Vůně fialek. A nebo taky dýmovej útok? Představte si, že jdete do kina na novýho Spidermana, těšíte se na skvělý zážitek. No a nakonec vás musí z kina evakuovat policie v maskách, protože jeden z diváků vypustil nefalšovanou biologickou zbraň. V Kolumbii teď museli zrušit promítání a kompletně vyklidit celý sál. Důvodem bylo to, že jeden z návštěvníků tak moc zaprděl kinosál, že lidi kolem začali regulárně utíkat k nouzovým východům. To už nebyl 4D efekt, to byl fakt regulární chemický útok. Představte si ten moment. Vy sedíte, je tam zrovna nějaká napjatá, tichá scéna, Spider-Man tam prožívá nějaký svoje dramatické momenty a vedle vás se ozve jenom tichý zasycení, po kterým vám okamžitě začnou slzet oči. Pachatel sice nebyl odhalen, ale zážitek z filmu byl pro všechny přítomný doslova i do písmene na prd. Tak. Nicméně jsem si říkala, že v kině se jako často dějou divné věci. A jestli máte vy nějaký divný zážitek z kina, tak teď je ten moment, kdy mi ho napište. Na 724-634-634, co nejdivnějšího jste kdy zažili nebo viděli v kině vy. A tím nemyslím nějaký divný film na plátně, ale něco, co tam prováděli ty diváci. Napište mi to do zpráv, pojďme se pobavit a k tomu zase to pojďme trošku uvolnit dalším songem. Fastboy, Beautiful Life. Přecházíme od tohle tématu ke krásnému životu. To nás zachrání. Jdem na to.

0: Zara Larsson nám připomněla, že léto ještě neskončilo v songu Midnight Sun, takže doufám, že léto užíváte naplno a my společně tady na Fajnu probíráme vaše divný zážitky z kina. Máme tady klasiku, zpráva typu byl jsem na Minecraft movie a dvě děti za mnou začaly řvát a celý jejich popcorn jsem měl za krkem. Jo, lidi, co házejí popcorn, nechávají ho, kopou a tak dále, to je podle mě už bohužel docela klasika. Michal ten zas upozorňuje na to, že by poprosil návštěvníky, aby v kino sále neštípali dříví, nebo píše, že omylem šel místo na Batmana na Batmana, jestli mi rozumíte. To jsem teda ještě v kině nezažila, že by tam někdo štípal dříví, ale věřím tomu, že se to dít může. Jsou tací lidé. Pak Verča s Klárkou píšou, nebudeš tomu věřit, ale nám jednou v kině přinesli teplý proseko, prostě skandál. Píšou, že to je recese pro pobavení, že si z toho nic nedělali, ale pojďme si říct, teplý proseko je fakt hnusný, takže je to docela skandál, ale potom je tady jedna zpráva, která mě donutila normálně udělat hlasitý protože to je hrozný a odemklo to ve mně novej strach a teď odemknu ten strach i ve vás a děkuju za to Ivče, která napsala, jednou jsem se v kině pohodlně usadila a zkoukla film, jenom mě potom začala nějak svědět hlava. A co myslíte? Byli tam vši. Pane bože, z kina si můžete kromě filmového zážitku odnést i vši? No dobrý, tak mě už v kině nikdy neuvidíte, děkuju Ivče, budou ze mě mít určitě teď radost. Hele ne, určitě to bude dobrý, jo, nenechme se odradit, kina jsou super, když tam nejsou vši. Dobrý, jdem dál, radši za chvilku další song, Nico Santos, Home Part 2, připomínka toho, že i film chutná někdy možná líp doma. Ne, jdem na to, za chvilku tenhle song.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.

Posloucháte Fajn v Warm-up s Kristý a je 2:30, právě dohrál Alex Warren jeho Fever Dream a v Česku nám řádí papouští gang. Brněnští celníci totiž odhalili organizovanou skupinu pašeráků, který do Česka nelegálně dovezli víc než 100 vzácných ptáků s falešnýma dokladama. Podezřelým teď hrozí až 8 let vězení a všech 55 papoušků skončilo dočasně v ostravský zoo. Ten zbytek nevíme kde je, ale 55 papoušků je v zoo. Představte si ale ten zásah celníků. Já jsem si představovala, jak ty papoušci možná uměli mluvit. Nebo kdyby uměli mluvit, tak to ticho, když se otevřely ty brašny plný těch papoušků, muselo prolomit třeba jejich věty. Volejte advokáta, odmítám vypovídat, kde mám oříšek. A u výslechu ten hlavní papoušek říkal třeba, že za to může ten chlap vedle, že v tom je nevině, že on chce zpátky do džungle. Podle mě, kdyby ty všechny zvířata uměly mluvit, tak by se těmhle padouchům a zločinům předcházelo, ale vlastně říkala jsem si, že někdy je možná i dobře, že zvířata nemluví. Protože představte si, co by na vás práskly vaši domácí mazlíčky. Mazlíčci. A to je přesně ta otázka. Zamyslete se, co by na vás prozradil váš domácí mazlíček. Jaký největší tajemství by prásknul, kdyby uměl mluvit. A napište mi to. Práskněte mi to na sebe, zvířátko to nezvládne, tak to musíte prásknout vy. Ale kdyby mohli, co by řekli? Napište mi to na 724634634, co by na vás prásknul váš pejsek, kočička, křeček, co já vím. Dejte mi to do zpráv a já vám k tomu dám další track. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now.

0: Ladíte fajn a nám právě dohrála Eva Farná, její Perpetuum Mobile. Krásný, nádherný song, který doufám, že jste si vychutnali. A teď se pojďme podívat na to, co by na vás práskli vaši domácí mazlíčci. Jo, svět mazlíčku, to je zajímavý. Lucka píše, že její pes by na ní práskl, že pomlouvá sousedy. Zajímalo by mě, jestli kdyby ten pes mohl mluvit, jestli by je pomlouval i s Luckou. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že ty zvířata jsou taky takový kelišový, že rádi koukají, kde se co šustne. Takže to je za mě v pohodě. Michal zase píše, že by na něj pejsek prásknul, že kouká na seriál Ošklivka Katka. Já myslela, že tenhle seriál už upadl v zapomnění, že už o něm nikdo neví. Takže cool, to bych nečekala. Píše Michal, beru si z toho tu část o podnikání a rozvíjení firmy. Poznámka pánička. Určitě, tomu nevěřím, ani slovo. Ale pak mě ještě pobavil Ondra, který zase píše, že můj pes by na mě okamžitě prásknul, že mu dávám ochutnat ze stolu i věci, co mám přísně zakázaný od přítelkyně. Já si myslím, že by to ten pes neprásknul. Vždyť potom bys mu přestal ty pamlsky dávat. To je podle mě taková vzájemná nepsaná dohoda o mlčenlivosti. Oba z toho mají nějakou výhodu. Mary teď ještě píše, že pejsek by na ní prásknul, že nejradši pije maču. Ne, že můj pes by nejraději pil maču, aha, a na mě by žaloval, že ji nepiju. Ty jo, tak o tom jsem ještě neslyšela. Pes, co má rád maču, zajímavý. Já vám děkuju zase za zprávy, zase jsme se toho spoustu dozvěděli. No a za chviličku pokračujeme v tomhle top playlistu Jessie J feat B.O.B. jejich Price Tag. Za chvilku tenhle hit tady na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nej...

Posloucháte Fajn Warm Up s Kristy, je 14.53 a tohle byli Kygo, Khalid, Griffin, tohle trio je jejich song Save My Love. A jestli vás otravuje vybírání filmu, tak mám blbou zprávu. Bude to teď totiž asi ještě horší. HBO Max začali testovat novou apku, přesně po vzoru TikToku nebo Instagramu. Prej místo toho, abyste půl hodiny museli projíždět takový ty plakáty a číst si popisky filmu, tak teď budete 20 hodin projíždět jenom krátký úseky, klipy ze seriálu a filmu. Ono vám to má pomoct vybrat. Umělá inteligence vám má doporučovat ty klipy z filmu, který by vás mohly zaujmout. Jenomže v praxi všichni víme, jak to dopadne. Z 20-minutového rozhodování budem 22 hodin v kuse jenom scrollovat náhodný scény. Mozek ten se nám úplně rozhoří z přemíry informací a v 2:30 ráno ten telefon zahodíme s tím, že nejlepší filmový zážitek je možná jenom koukat do zdi. Velký dík vývojářům za apku, kterou jsme rozhodně potřebovali. Věřím, že to ten problém vyhledávání rozhodně vyřeší tím, že z toho udělali další místo pro nekonečný závislácký swipeování. Děkujem za nic, opravdu. Jdem si radši spravit chuť dalším songem bez scrollování. Nemusíte, já jsem to zařídila. Alesso feat. Toby Lowe, jejich Heroes. To je krásný song, rovnou na festiák s ním. Ale my si dáme festiák teď ve vašich uších. Jdem na to.

0: Doufám, že po tomhle songu se cítíte jako hrdinové, co zvládnou všechno na světě, všechno, co se jim dneska postaví do cesty, protože to byly Alesso, tou vílou jejich Heroes. No a ladíte fajn, tohle je druhá hodina, která odbyla, takže my se přesouváme do druhé poloviny našeho společného fajn warm-upu. Mezitím nás čeká jenom počasí, Adam vám řekne, co se kde děje a pokračujeme v téhle nabitý jízdě dál. Čeká nás skvělý playlist, zahrajeme si Coldplay, tak Lady Gagu, bude to prostě nabitý, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: radosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Pojďme se podívat na počasí. Dneska 29 až 31 stupňů. Očekáváme oblačno, někde i skoro zataženo. Ojedinělé přeháňky. Já si myslím, že dneska by byly docela vymodlený. Potřebovali bychom trochu schladit, ale mám aspoň jednu dobrou zprávu. Oproti té včerejší extrémně horký noci by nás dneska měla čekat noc chladnější. Nejnižší teploty sice 18 až 16 stupňů, což nezní moc jako nízká teplota, ale bude lépe, bude lépe. Možná teda sem tam nějaká přeháňka, někde zaprší, ale myslete na to, že i dneska musíme dodržovat pitnej režim. SPF-ko nosíme, i když je zataženo. No a snažíme se to přežít, co nám zbývá.
6: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online.
7: Online.
3: Jsme na DAB+.
7: Jsme
3: v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Jedna minutka po třetí odpoledne a to je čas, aby nám Adam prozradil, co se děje u nás i ve světě.
8: Korupční kauza týkající se nákupu urychlovačů za 160 milionů, která se stala na fakultní nemocnici Bulovka v Praze, se posouvá dopředu. Státní zástupce už obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu. A konkrétně jde o trestný činy jako zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zpronevěru nebo třeba legalizaci výnosů z trestné činnosti. Český film získal studentskýho Oscara. V kategorii alternativních a experimentálních snímků zabodoval film Folklore od režisérky Viktorie Štěpánové. To znamená taky postup do boje o Oscara za krátkej film. Úspěchem navázala na předloňský umístění Viktora Horáka a Pavla Sýkory a jejich dramatu Krajan. Ještě předtím, než se fotbalista Cristiano Ronaldo ožení s modelkou Georginou Rodriguez, pochlubil se na sockách se svým vozovým parkem. Ten tvoří třeba Bugatti Centodieci nebo Ferrari Daytona SP3. A podle odhadů zahraničních médií by měla být hodnota sbírky vyšší než 600 milionů korun.
7: Fajn.
5: Krásný čtvrteční odpoledne, jeden z našich oblíbených dnů v týdnu, protože to je už malej pátek a vy ladíte Fajn warm-up, ve kterém si z toho ten pátek uděláme. Party nás čeká už dneska. Budeme hrát třeba Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Elianu, Tiny, tuhle mega kombinaci, se kterou to celý odstartujeme, jejich We Pray, už za chviličku. Také si povíme, že se nám tady trošku roznesl nešvar, takovej strach z pitbullů, psí rasismus. Ano, ano, o tom si pokecáme, ale pojďme na tu hudbu, protože si potřebujeme dodat energii, musíme to doklepat do konce týdne, ať si pak můžeme užít víkend. Takže jdeme, první song je tady, Coldplay, Little Sims a tak dále, jejich We Pray. Let's go!

Bílá krev se svým songem The Dead Dance, právě teď na Fajnu. No a pozor, rozmohl se nám tady nešvar psí rasismus. Aspoň to tvrdí herec John Bernta z nejnovějšího Spidermana. Ale já se vůbec nedivím, že se lidi bojí pitbullů. Vždyť se podívejte, co dokázal americký rapper Pitbull. Ten si doslova vybudoval svoji armádu. Na koncertě tisícovky lidí, všichni v černém obleku, pleška, sluneční brýle, všichni vypadali úplně stejně. To už nejsou fanoušci, to je smečka. Tenhle herec ze Spidermana navíc tvrdí, že dobře vychovaný pitbull není o nic nebezpečnější než chihuahua. Tím se to snaží obhájit, ale upřímně, to je podle mě největší urážka chihuahua, jakou kdo kdy řekl. Protože jestli znám nějaký plemeno, který se ráno probudí a okamžitě si vybere násilí, tak je to právě chihuahua. Tak mě zajímá, protože často probíráme, jaký psí plemeno máte nejradši, ale teď naopak, jaký plemeno se vám líbí úplně nejmíň, nebo ze kterého máte největší respekt. Prostě, který máte nejníž na tom žebříčku. Napište mi to na 724-634-634. No a k tomu už další track do vašich uší. Chemical Brothers, jejich Go. S nima to pořádně rozjedem. Tak.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Flo Rida, Alexander, girl, I know what you like.

0: Sandra Burke feat. Florida, song Bad Boys. Holky, to všechny známe, když se nám líbí ty bad boyové, že jo? No a kluci, vás doufám, že tahle písnička aspoň roztančila. A společně probíráme, jaký psí plemeno, jakou psí rasu nemáte úplně v oblibě. Takže jsme to otočili, to téma trošku. Jarda píše, za mě jednoznačně ruský toj. To je příšerně uštěkaná bestie a vypadá jak malá liška. Sousedi ho měli, no prostě lahůdka. Hele, malá liška za mě zní ale docela roztomile. Asi bych to brala. Mariza spíše, že se jí nelíbí československý vlčák. No a potom mi tady nepodepsaná zpráva. Největší respekt mám z německých ovčáků a pitbullů a taky z čivav. Vidíte, to je přesně ten kontrast, jo? U pitbullů, u ovčáků si řeknete na první pohled buděj respekt, ale ty čivaly, ty jsou malý, ale když se naštvou, tak umějí hodně štěkat. Já vám děkuju za zprávy. Za chviličku další song, třeba Tame Impala, Genie, Drákula, tenhle tiktokovej virální hit si společně zaspíváme, zatančíme už za chvilku, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salon.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: slíbila.
1: Saturday, Sunday, what?
0: Já jsem vám slíbila, že se na ten víkend prostě naladíme, takže jsme to udělali společně s Ritonem, Nightcrawls a Mufasou, Hypermanem a jejich Friday. Páteček, i když je čtvrtek, proč ne? A já jsem našla něco, v čem konečně můžeme všichni být nadprůměrný. Vyšla totiž studie, podle který průměrný člověk za život políbí 19 lidí. A já mám pocit, že právě teď jsme se všichni rozdělili na dvě skupiny. Ta první si říká, to jsem ještě v pohodě, a ta druhá, 19, to jsem stihnul ještě před maturitou. No a taky jsem se dozvěděla jednu věc. Prej existují lidi, co si vedou kiss list. To znamená seznam lidí, se kterýma se líbali, aby to měli hezky spočítaný. Normálně seznam, třeba i s poznámkama. Slyšel jsem to od kamarádky. O, kamarádka říkala, já o tom nic nevím. Já bych to nebyla schopná dohledat. Každopádně, jestli jste právě zjistili, že jste pod průměrem, tak mám dobrou zprávu. Protože to

tohle jedna z mála statistik, kterou můžete poměrně rychle vylepšit. Teda, pokud jste single. Jestli nejste, tak prosím, neposlouchejte tohle jako návod, nic jsem neřekla, ale zajímá mě, kolik lidí byste na tom kiss listu měli vy. Pojďte se mi přiznat, jste nadprůměrný, podprůměrný, anebo tak akorát průměr. S kolika lidma jste se líbali? Napište mi na 724634634, uděláme si tady takovou vlastní, fajn statistiku. No a k tomu další song Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Budete to milovat, tak jdem na to společně.

0: absolutní popová ikona Tate McRae právě doručila song Revolving Door tady na Fajnu. No a společně probíráme, s kolika lidma jste se líbali, protože průměr je prej 19 na člověka. Ale koukám, že to tady je všechno takový rozmanitý. Adélka třeba píše, že se ještě nelíbala s nikým. Pak tady máme zprávu: ahoj, asi jsem políbil tak 10 lidí. Pak tady máme nějakou další zprávu: čauky, bohužel svůj kysly jsem si přestal psát hodně rychle. Přestala. V 15 jsem si myslela, jak je to in psát si seznam. Pak jsem hodně rychle přišla na to, že vzhledem k tomu, že jsem měla divoký náctiletý mládí, tak to nemá smysl. Určitě někdo zažil i večer, kdy nám museli přátelé připomínat, že někoho políbili v klubu, že jsme někoho políbili v klubu a ani o tom nevíme. Jo, a pak je tu ta druhá skupina lidí, co prostě si pamatují, že během svého života políbili 5 lidí a stačilo. Mezi ně bohužel nepatřím. Pak tady máme nějakýho rekordmana, který píše 70, to je hodně vysoký číslo. No tak opravdu je to široké spektrum od 0 až po 70. Proto z toho pak asi vznikne ten průměr 19. No, ať to máte tak či tak, všichni se dočkáte, i ta Adélka, která psala, že zatím ne, to přijde času dost, nemusíte se snažit být v tomhle rekordmani, ale jsem ráda, že jste mi přiznali vaše čísla. No a já vám za to za odměnu pošlu song Teddy Swims, Mr. Know It All. Za chviličku, tady na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava, vlny, tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzů.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Rugel, talentovaná mladá česká zpěvačka, její song Pretty on Paper nám právě dohrál na fajnu 15.51 a v Portugalsku právě udělili nejoriginálnější pokutu na světě. Protože pokud si v Portugalsku na pláži pustíte hudbu z Bluetooth repráku, může vás to vyjít až na 10 000 korun. To je dražší než lístky na koncert. A víte co? Poprvé v životě si myslím, že spousta lidí bude souhlasit a bude na straně dávání pokut. Protože existují dva typy lidí. Někteří si jdou na pláži fakt jenom odpočinout, chtějí ticho. A potom je tam ta druhá skupina, co mají pocit, že všichni kolem strašně toužejí potom poslouchat jejich playlist, který se jmenuje třeba Letní Vibes 2026 a ve kterém se už po třetí za hodinu opakuje song Žijeme len raz anebo Sweet Chili. To jsou takový ty lidi, co si myslej, že jsou DJové, ale všichni ostatní ho vnímají spíš jako člověka, kvůli kterýmu si půjdete na té pláži lehnout o kilometr dál. Takže jestli se letos chystáte do Portugalska, vemte si určitě opalovák, vemte si plavky, ručník a hlavně sluchátka. Žádný repráky, to je vzkaz, ale víte, co je pozitivní, že nás fajn můžete poslouchat do sluchátek i do repráku a právě teď do vašich uší pošlu totální party pecku. BB Rexa, Faithless, New Religion, takže to jdem takhle při čtvrtku rozjet na plný grády. Let's go!

0: Dua Lipa a DaBaby vás roztančili s jejich hitem Levitating, který je zároveň songem, který ukončuje tuhle třetí naší společnou hoďku Fajn Warm-upu, ale nebojte, Fajn Warm-up samozřejmě jede dál. Pořád se připravujeme na pátek, na víkend, i když je dneska čtvrtek, děláme si tady z toho takovou malou, velkou party. Takže za chvilku pokračujeme v našem top pod soundtracku. Čeká nás třeba Jubal Namy, jejich Dancing in the Moonlight, v takovém remixu, který je víc party. No a celkově budou prostě dobrý písničky, dobrý playlist, takže zůstaňte se mnou, jenom si povíme, jaký je počasí, Adam vám řekne zprávy, no a potom jedeme v téhle jízdě dál, tak zůstaňte na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: Nákupy v onlineshop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.
5: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
6: Počasíčko je klasicky teplý, co byste čekali, pořád se tady v Česku máme jako někde v tropech. Teploty dneska 29 až 31 stupňů, sem tam nějaký slabší vítr, ale není to žádná sláva, není to severní krutej vítr, je to jenom vítr ze západu. Zároveň je hodně oblačnosti, ale ne, že by to tu teplotu nějak extra snižovalo. Sem tam možná budou i přeháňky, ale ani to nevypadá na trakaře. Večer, noc by měla být trošku chladnější, takže máme naději, že se aspoň dobře vyspíme, ale pořád myslete na to, že je horko, hodně pijte, zdržujte se ve stínu a noste SPF-ko.
7: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Jsme online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Dvě minutky po 14, po 14. po 4. hodině samozřejmě. No a je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje.
10: V Amazonii byla provedená takzvaná operace Zelený štít, která měla za cíl zasáhnout proti environmentální kriminalitě. Během ní úřady zadržely 839 podezřelých. Zabavili přes 280 tisíc kubíků nelegálně vytěženého dřeva, 195 tun nerostných surovin a zachránili minimálně 3 tisíce zvířat. Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA se omluvila za chyby svého ředitele Gianniho Infantina spojený s plánem prodat část práv k fotbalovému mistrovství světa soukromým investorům. A taky Infantinovi vyjádřila podporu. Ten v pátek od kontroverzního plánu sice upustil, odpor vůči jeho osobě ale i tak pokračuje.

0: Fine.
1: 3, 2, 1.
2: Už za hodinu Jindra Žampa.
3: Ale teď.
0: And now.
3: Warm up.
4: Yeah.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Čtvrteční Fine Warm Up se blíží ke konci, ale před náma ještě jedna nabitá hoďka plná top songů. A jak jsem říkala, moje dnešní mise, Kristýny mise, je dát vám dobrou náladu, roztančit to, rozespívat, připravit se už na ten blížící se víkend. Čtvrtek, malej pátek, vy to ode mě znáte, já to říkám jako kolovrátek. Teď jsem normálně skoro zarepovala, ale jdeme to rozjet. Dobrý songy před náma a prvním začneme rovnou teď. Jubel Name It, Dancing in the Moonlight. Tak si pojďme společně zatančit a rozjet to. Let's go!

Na pořádný party sem tam musíte hodit i nějaký víc pohodový ploužáček a tohle byl Dominic Fike i jeho White Keys. No a teď téma, který rozděluje národ na dvě nesměřitelné skupiny. Návraty z dovolený. Na jedné straně jsou totiž takový ty neurotický jedinci, co ještě se sandálama na nohách naskládají oblečení do pračky, vydezinfikují kufr a v 10 večer mají vybaleno, že to vypadá skoro, jako by nikde nebyli. Pak je ale ta druhá skupina. Ti z nás, co kufr prostě postaví do kouta obýváku, kde ho nechají žít svým vlastním životem třeba další 2 týdny. Nejdřív vytáhneme nabíječku, za 2 dny možná ponožky, za týden možná i mikinu a vlastně ten kufr definitivně vybalíme, až když se balíme na další dovolenou. Ten kufr se prostě na pár dní stane dalším kusem nábytku. No a potom některý lidi jsou prej tak daleko, že dokonce si z toho kufru vybírají oblečení, jak kdyby to byla normálně skříň. Takže mě zajímá samozřejmě, do jaký skupiny patříte vy. Vybalujete kufr hned po příjezdu, nebo ho taky necháte stát v koutě klidně několik dní? A jak dlouho jste ho tam, když tak měli nejdýl? To je taky důležitý. Tak mi napište 724-634-634, vybalujete hned, nebo to odkládáte a prokrastinujete. No a ať už děláte cokoliv, je potřeba to zase proložit nějakým dobrým songem. Nás teď čeká Jesse, Chris Lorenzo, jejich Invisible. To je tak, když děláte, že ten kufr je neviditelný. Jdem na to.

0: vím, že jsem říkala, že si dáme hlavně party, ale emoce jsou taky potřeba a proto jsme si právě poslechli Luise Capaldiho a jeho Survive. No a teď se jdeme podívat na to, jak to máte s balením kufru, respektive s vybalováním. Jestli vám stojí doma dlouho, anebo jestli ho vybalíte hned. Máme tady spousta lidí, který opravdu nevybalujou. Třeba Verča píše, můj chlap ten kufr ani nevybaluje, prostě to, co je čistý, co nevyužil, to počká do další cesty. Sebastian píše, že ten kufr klidně nechá stát doma fakt až do další dovolený, tak doufám, že to mezi tím aspoň vypere. Jeremy naopak píše, že patří mezi ty, který kufr vybalujou hned po příletu, už na dovolený si s rodinou, dělají srandu, co budou prát, jestli dřív bílý nebo barevný. To už mi přijde hodně jako vrchol toho, jak moc na úklid, jak moc pořádný jste. Protože už na dovolený přemýšlet o tom, jak budete prát, ale v pořádku. Stejně tak Honza píše, že u nich doma je to jednoduchý, že tam zavelí mamka, mamka prostě řekne a do 20 minut musí být vybaleno. No, tak to máme asi podobný mamky, u nás to tak taky musí být. Ale jinak pak tady další zpráva, Nelča píše, že kufr po dovolený taky klidně stojí v pokoji třeba měsíc, vím, jsem hrozná. Hele, Nelly, nejsi v tom sama, je vás v tom tady hodně. Ministr píše, já jezdím zásadně s batohem, 3 trička, 3 kraťasy, trenky, ponožky, sluneční brejle, zabalený jsem za 5 minut, no a potom už to asi ani nepotřeba vybalovat. A tady zase Barča, že vybaluje hned, co dorazí zpět domů, přítel je naopak druhý extrém a chodí si pak do kufru ještě 14 dní jako do skříně. Já jsem si myslela, že takový lidi neexistují, já jsem to sice říkala, ale nevěděla jsem, že fakt takový lidi jsou. To jste mě překvapili. No tak vidíte, je to široký spektrum, opět lidi, co vybalujou hned, anebo nikdy. Tak vám děkuju za zprávy a teď si dáme za chviličku další song, se kterým můžete si zpříjemnit jakoukoliv činnost. Sigala, Jacksomy, Ian Kidron, jejich Riptide, ať už balíte, nebo vybalujete, nebo děláte cokoliv jinýho, tenhle song za chviličku do vašich uší.
1: Nový tracky.

0: CZ. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trail Park Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Ladíte fajn a právě dospívala Olivia Rodrigo krásný song s názvem Drop Dead. A my lidi jsme stvořený proto, abychom byli nevěrní. Prosím vás, tohle nepoužívejte jako výmluvu, ale vědci teď řešej, jestli my lidi od přírody jsme vůbec stvořený k tomu, abychom měli jenom jednoho partnera. A shodujou se teda na tom, že biologie je možná jedna věc, ale to, jak se člověk ve vztahu chová, samozřejmě už je naše vědomí rozhodnutí. Takže schovávat nevěru za evoluci, to je asi podobná výmluva, jako říkat policajtovi, já se vám mluvám, já jsem jel 180 jenom proto, že jsem od přírody prostě hrozně rychlej. A taky existuje věta, kterou už jsem slyšela asi tak 100krát. Pokaždý teda řekl chlap. Věta, hele, tak stejně nebudeš přece celý život jíst jenom kuřecí maso. Já si pokaždý říkám, to je zajímavý, protože znám hodně lidí, co jedí kuřecí s rejží 5krát týdně a vypadají docela v pohodě. Nevypadají, že by nějak extra trpěli. Tak mě zajímá, jaký na to máte názor vy. Myslíte si, že lidi jsou od přírody stvořený mít víc než jednoho partnera? Nebo je jeden dost? Stačí nám jeden? Napište mi na 724634634, k čemu jsme podle vás, my lidi, stvoření, co se týče partnerů. Stačí jeden nebo potřebujeme víc? Napište mi, no a k tomu další song, který nás pořádně naladí zase na páteční, čtvrteční, jo, ale čtvrtek malý pátek, chápete? Takže nás naladí na tuhle party vlnu Black Eyed Peas, jejich I Got a Feeling.

0: posloucháte Fine Warm Up s Kristý 16.41 a právě nám dohrál Temper City a song Self Aware. No a společně probíráme, jestli my lidi jsme stvořený k tomu mít jenom jednoho partnera, protože vědci debatují o tom, že to tak možná není. A ptala jsem se vás na váš názor. Přišla zpráva, že potřebujeme víc partnerů, abychom věděli, jestli je to náš pravej typ. To dává smysl prozkoumat víc partnerů, ale ne najednou přece. To už je ta hranice podle mě. Nela píše, mám přítele už od 14 a jsme spolu 6 let, takže věřím, že člověk může mít jednoho partnera na celý život. To je krásný. Tak přeju, ať to vydrží, ať to tak opravdu je, jako v pohádkách a žili spolu šťastně až do. Znáte to. Hezký. To jsem ráda, že i takovýhle zprávy přišly. Potom Michal píše, že se nedá jezdit dvěma autama na jednou. To vždycky dopadne blbě. Až se rozejdeš s jednou, seznamuj se s druhou. Je to vědomá volba, ne evoluční problém. Michal na to šel rozumem a to se nám líbí, takže tenhle přístup doporučuji, jo? Nejezděte dvěma autama naraz, není to dobrý. Takže děkuju za zprávy, no a za chviličku si pustíme The Weeknda, Can't Feel My Face. The Weeknd má občas hodně toxický písničky, ale jsou skvělý, takže si je užijem. Za chvilku The Weeknd tady na Fajnu.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Junutus, Dennis Lloyd a jejich Diamonds, to je jeden z posledních songů, který si společně pustíme. A proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: A já věřím, že vy jste se tady se mnou na Fajnu dneska dobře bavili. Fajn warm-up je u konce, 5. hodina se blíží, to znamená 4 společné hoďky za náma. A vy víte, jaká byla naše dnešní mise? Čtvrtek, malej pátek, takže jsme se museli už naladit na tuhle party vlnu, takže já doufám, že jste tančili, zpívali, emoce pustili, všechno. Dozvěděli jsme se, že se rozmohl nešvar psího rasismu, že lidi prý nemají rádi pitbuly, ale vy jste to tady i vyvrátili, naopak jste třeba hejtovali i čivavy. I takhle daleko jsme se dostali v dnešní debatě, až mi z toho normálně dochází hlas. Takže já už opravdu odcházím, přenechávám vás do rukou toho nejpovolanějšího. Jindra Žampa, Žampik už je připravený, je ready s váma prožít zbytek tohodle malýho pátka, a.k.a. čtvrtku. Já se loučím, posílám poslední song na rozloučenou a slyšíme se zase zítra od 1 do 5, poslední den v tomhle týdnu. No a teď teda na rozloučenou Viktor Sheen, syndrom, jak jinak, co byste ode mě čekali? Tak užívejte čtvrtek, bye babes!

0: Fajn. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
8: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Studená vlna se nekoná. Aktuálně máme 29 stupňů, ale přijde mi hůř než včera. Zítra se teplota vyšplhá ke 27 stupňům, takže deodorant stále v našem balíčku.
7: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
8: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Adam.
9: Odsouzený ruský sériový vrah, který mezi lety 1989 a 2000 zavraždil 11 žen a mladých dívek, známej pod přezdívkou Barnaulský maniak, požádal správu věznice, ve který si svůj 25-letý trest odnětí svobody odpikává, o zařazení na ruskou frontu. Z trestu si odseděl 3 roky a na verdikt věznice zatím čeká. V Polsku dokončili práci na soše Panny Marie, která je 55 metrů vysoká a tím pádem i o 16,5 metrů vyšší než známá socha Krista v Riu. Nachází se ve vesnici Konotopie a v koruně má vyhlídkovou terasu. Slavnostní vysvěcení sochy proběhne 15. srpna. Bobři

0: zhruba 2 milionů korun.
1: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fajn Drive.
1: Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. I dneska pro vás mám nachystaný nabitý témata. Za chvilku si řekneme o tom, jestli za nevěru může příroda, anebo my samotný. A do té doby nabitý playlist Mikey, Michael Jackson nebo Zara Larson, Lush Life. Právě teď na Fajnu.

0: posloucháte Fajn. A kdo jiný by vás měl takhle při čtvrtku roztančit než Mikey Michael Jackson? Hodin 11 minut, to je aktuální čas a lidi, mě zajímá. Myslíte si, že jsme od přírody věrní, anebo máme nevěru prostě někde v genech? Tohle je otázka, na kterou věda pořád nemá úplně jasnou odpověď. Někteří odborníci říkají, že člověk má přirozené sklony vytvářet dlouhodobý vztahy, ale zároveň ho může přitahovat i někdo další a neznámý prostředí. Jinými slovy, biologie může hrát určitou roli, ale rozhodně neurčuje, jak se nakonec v té závěrečné fázi zachováme. Do hry totiž vstupují i naše hodnoty, výchova, zkušenosti a hlavně vlastní rozhodnutí. Vždycky jde o to, jak se my rozhodneme. Hele, co myslíte vy? Je podle vás nevěra něco, k čemu má člověk od přírody sklony, anebo je to vždycky vědomá volba? A dá se podle vás nevěrníkovi ještě někde věřit? Napište mi vaše názory. Nebojte se toho, nasypte to tam na 724-634-634.
1: Fine Drive.

0: Oh, na-na, I'm gonna find ya, I'm gonna catch you, One Direction, One Way or Another. Tohle je track, který je prostě nesmrtelný. 17 hodin, 22 minut, aktuální čas, posloucháte fajn a my se vracíme k našemu nevěrnému tématu o nevěře. Bavili jsme se, jestli podle vás je nevěra od přírody, anebo je to naše svědomí a naše rozhodnutí. Lucka napsala, za mě to není o genech, když chce někdo zahýbat, tak si důvod vždycky najde. Tak, takhle na všechny nevěrníky, pořádně drsně. Pak tady Kuba napsal, nevěra nezačne v posteli, ale už tím, že se s někým píšeš něco, co by partner neměl vidět. OK, za mě asi jde o to, co si s tím člověkem píšeš, ale s tím psaním bych byl opatrnej. Pak tady máme zprávu, ahoj Jindro, hele, tak za mě rozhodně ne. Nevěra je prostě něco, co člověk udělá, protože to chce udělat. A do třetice napsal Venouš, zaštípat můžeš, ale musíš vědět, kam se vrátit. To radši nebudu komentovat. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň. Chtí mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Are you ready for this?

Eagle, Move Into the Sun. Slunce se sice někam schovalo, ale od toho je tady fajn. V 17 hodin 32 minut my popojedeme dál. Před náma je Somber a song Homebreaker. Hele, věděli jste, že Somber nahrál velkou část svýho hitu Undressed v ložnici? A co je ještě zajímavější, ve finální verzi zůstaly úplně první kytary, bicí i vokály, který nahrál přímo doma v té ložnici. Říkal, že ta první emoce už prostě nešla zopakovat. Tak vidíte, v ložnici se dají dělat různé věci a někdy i ty hodnotný. Fine Life.

0: Kids, taky Tyla a Nile Rodgers, Talk to me. To je track, který vás rozparádil ve čtvrtek 6. srpna na Fajnu a lidi, vypadá to, že to s náma jako s lidstvem není ještě úplně marný. Čím víc totiž toho my jako lidi víme o umělé inteligenci, tak tím míň jí chceme ve svém životě. Nový průzkum ukázal, že s tím, jak si lidé AI víc poznávají, roste i jejich nedůvěra. Část lidí má obavy, že bere práci, šíří desinformace, nebo že se na ní začínáme až moc spolíhat. Na druhou stranu jsou tu lidi, kteří si bez ní neumí představit práci nebo školu. Odborníci proto říkají, že nejde ani tak o to, jestli je AI dobrá nebo špatná, ale hlavně o to, jak ji používáme. Já musím říct, že bych tady neodvysílal ani jedno vysílání bez umělé inteligence. Ne, samozřejmě se dělám srandu, je to z mý hlavy. Každopádně napište mi, jak to máte vy. Používáte AI skoro každý den, nebo se jí spíš vyhýbáte a bojíte se toho, co přijde v budoucnu? A myslíte si, že nám víc pomůže, anebo nakonec spíš uškodí? Dejte vědět vaše názory na 724-634-634. Já to tady potom rozeberu bez umělé inteligence. Co vy na to? Fine Drive.
1: Fine. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.

čtvrtek, malý pátek na fajnu. Tohle to byl Fastboy a Moby, Last Summer, 17 hodin 52 minut, to je aktuální čas a my se vracíme k tématu, řešili jsme tady umělou inteligenci a to, že podle odborníků, čím víc o ní víme, tím víc se jí bojíme a vlastně ji nechceme využívat. Ptal jsem se, jaký názor na to máte vy. Petr mi napsal, ahoj, každý den se setkávám s AI, protože pracuji jako programátor, který vyvíjí AI. Nikdy rád vzpomínám na dny, kdy AI nebylo, ale dnes bych si už nedokázal představit žít bez toho. Díky, Petr. Peťo, taky děkujem. Pak tady máme zprávu od Verči, ta napsala, ahoj, jakožto učitelka mi přijde, že mi lehce hrábne. Žáci už nedokážou používat normálně Google bez generativní AI nebo Google AI, který není důvěryhodný zdroj a plete se až moc. Navíc ještě k tomu, když miluju anime a různě se zajímám o dubbing, tak je mi fakt nevolno z těch AI dubbingů a hlasům pro podcasty, který jsou prostě na prd a kazí lidskou práci a duši generativní nenahradí. To je pravda, já jako dabér musím uznat, že jsem z toho hodně nešťastný a jednou nebudu mít co žrát, no.

Drink sin k neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Pojďme se podívat na počáso, letní tropický počáso pořádně počásuje, aktuálně máme 30 stupňů, zítra se teplota vyšplhá ke 27 stupňům, no a příští týden už zase budou třicítky, juhu!
2: Fajn Ride, Fajn Ride, Jindra Žampa, Jindra Žampa.
1: 18 hodin, 2 minuty k tomu startuje druhá hodinka Fajn Driveu, čtvrtek, malý pátek, jedeme do plnejch. Za chvilku se podíváme na novinky z hudebního rybníčku a do té doby Viz the MC nebo Joe End of Beginning právě teď na Fajnu.

hodinta, takhle při čtvrtku z Viz the MC, Bees a Honey at the party. Posloucháte Fajn v 18 hodin 7 minut a včera oslavil 29. narozeniny Mr. Young Blood, kterýho spousta lidí bere jako největší rockovou hvězdu současné generace. Dokázal vrátit rock mezi nás, mladí lidi, vyprodává haly po celém světě a jeho koncerty jsou totální energie. Byl jsem na dvou z nich a byl to naprosto nezapomenutelný zážitek. Hned bych šel znova. Ať už ho milujete nebo nemusíte, jedno se mu upřít nedá. Z roku zase udělal něco, co baví i generaci Z. Tak všechno nejlepší domíno a těším se na dalším koncertě. Pojďme si dát Hello Heaven Hello tady na Fajnu. Hello.

0: As It Was. To je track, který nám dohrál v 18 hodin, 18 minut na Fajnu. A lidi, co je podle vás horší? Jedna pořádná hádka, nebo když partner řekne v pohodě, mně nic není, a vy víte, že to v pohodě vůbec není. Psychologové říkají, že právě pasivní agrese dokáže vztah ničit nenápadně. Žádný křik, ale místo toho ticho, urážený pohledy, narážky, anebo schválně krátký odpovědi. Člověk pak pořád přemýšlí, co vlastně udělal špatně. Ve finále je často lepší si to vyříkat, i když to není úplně příjemný, než dělat, že se nic neděje. Vůbec nic se neděje. Ale napište mi, co je podle vás ve vztahu horší. Otevřená hádka, kde si to prostě vyříkáte z očí do očí, anebo tichá domácnost. A zažili jste někdy pasivní agresi na vlastní kůži? Nebojte se a napište mi to. 724-634-634.
1: Fine Drive. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

0: Jak jsem říkal, čtvrtek, malej pátek. Milky, Mograb, Just the way you are. Posloucháte fajn a my se vracíme k našemu tématu. Ptal jsem se na to, jestli je pro vás horší otevřená pořádná hádka, anebo tichá domácnost. První zprávu tady máme od Míši a ta napsala: zdravím vás, my máme spíš takovou smíšenou hádku, ale klape nám to. Zajímalo by mě, jak vypadá taková smíšená hádka, že jakoby chvíli se hádáte a chvíli mlčíte, nebo potřeboval bych vysvětlení u tohohle. Pak tady máme další zprávu, tady je napsaný: ahoj, když jsou oba partneři nějak normální, tak samozřejmě vyříkat. Já po 22 letech života s partnerem, kde byla jen pasivní agrese, řekla konečně ne a je mi fakt dobře. Mám zpátky svoje sebevědomí a vlastně normální život. Hele lidi, pokud chcete mít normální život, tak občas prostě řekněte to ne. A do třetice nám napsal Tomáš a ten napsal: nejhorší je nic. Ze zkušenosti vím, že nic znamená úplně všechno.
1: Summer, summer, summer, summer. Když je toho moc,

0: McRae, Just Keep Watching. Posloucháte čtvrteční Fine Drive a pojďme se naučit nový pojem. Tady na Fajnu se rádi učíme nový pojmy a ten dnešní je body doubling. Zní to jako nějaká velká prasárna, ale není to prasárna. Je to takový to, když jste sami doma a neuděláte skoro nic a jakmile je doma ještě někdo další, tak je najednou z vás ten největší pracant. A není to jen náhoda, existuje na to teda tenhle ten název body doubling a stačí, že je vedle vás někdo další. Nemusí pomáhat, nemusí nic říkat, jen tam prostě je. A najednou místo hodinového scrollování fakt doděláváte práci, uklidíte a nebo se dokopete k učení. Hele, napište mi, jestli jste někdy zažili tenhle ten body doubling, jestli se vám dělá líp, když se na vás někdo kouká, než když jste sami. A nebo jestli je to za vás úplná blbost. Dejte mi vědět, jak to máte vy. 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

ať už jedete autem, nebo máte po hodinu někde na terásce, Chemical Brothers byli u toho. Tohleto je fajn, 18 hodin 49 minut, to je aktuální čas a my se vracíme k našemu tématu. Bavili jsme se o tom, jestli se vám líp pracuje nebo učí ve dvou lidech, anebo jestli jste u toho radši sami. Kuba napsal 100%, jakmile je doma přítelkyně, udělám všechno. Když jsem doma sám, tak si dám jeden podcast na YouTube a jsou 3 hodiny pryč. Chápu, mě doma taky motivuje přítelkyně, když tam je, tak je takový blbý nic nedělat, že jo, a být na playstu a tak. Marek napsal, v kanclu udělám za 2 hodiny víc než doma za celý den. Musím říct, že doma taky nejsem úplně produktivní a do třetice napsala Eliška, já uklízím jedině, když čekám návštěvu, jinak to nějak nehoří, jinak to podle mě absolutně nemá smysl, co? Fine Drive. Fine Drive.

0: Benson Boo nám zakončuje druhou hodinku Fine Drive a za chvilku to začne být zajímavý. Za chvilku nás čeká totiž 10-minutovka podle vás, tak přemýšlejte, co byste chtěli za tracky, protože já je budu hrát.
1: Fine Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fine Drive.
0: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: Pull my trigger, let me blow your mind.
3: Je to tady 19 hodin, 1 minuta k tomu, startujeme poslední závěrečnou hodinku Fine Drive a začneme klasicky 10 minutovkou podle vás. Vy budete diktovat tracky, já je budu hrát na čísle 724 634 634. Pojďte mi v plídečku psát iMessage, SMSky, Whatsappy, na Instač Fine, jak se vám chce, hele, každý jak chce. Odpočet je na 30 sekund a začíná právě teď.
0: 10 minut for you. 10 minut. Tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
3: Tik-čak, tik-čak, tik-čak. Vy jste naprosto neskutečný, protože odpočet ještě ani neodstartoval a vy jste mě tady zasypali úplně milionem zpráv. Jako první tady máme přání od Radima a ten by si přál Štajna 27 a Habibi. OK, může bejt. Hned potom mi napsala Klára a ta mi napsala prosím cokoliv od Slavíčka, vděčná slečna, asi top. OK, může bejt, Klárko. Máš to tam mít a co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund a jakási Wendy mi napsala ahoj všem, prosím o Moving to the Sun od Eagla. Dobře, může bejt. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

Dědeček, vděčná slečna, to je track, o který si psala Klárka v 10 minutovce, podle vás posloucháte fajn. Před náma je třetí track v pořadí, Eagle a Move into the Sun, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady máme tři tracky z těch, o kterých jste si psali. Dneska musím říct, že je to opravdu hodně pestrý. Jsem zvědavý, co nakonec vyberete. A vybere jenom ten nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724-634-634. Výběru je podle mě fakt zajímavý, takže je z čeho vybírat. Potřebuju jenom teď někoho, aby zavolal. Linka je volná. 724-634-634. To je to číslo.

0: Eagle Move Into the Sun. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Filip. Čau, Filipe.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký máš dneska den?
1: Úplně superovej.
0: Je to pohodinda? Hele, kdyby si měl zmínit ten nejlepší moment, který jsi zatím letos v létě zažil, tak co by to bylo?
1: Jo, tak to je těžký, líbí a takhle.
0: Z čeho jsi byl takhle jako nejvíc nadšenej letos v létě?
1: A tak asi z festivalu Colors of Ostrava.
0: OK, a kdo tam byl za tebe nejlepší interpret?
1: Teddy Swims jednoznačně.
0: Jo, mega závidím, že jsi ho viděl, hrozně mrzí, že jsem tam nemohl bejt. Každopádně, teď mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Já jsem,
0: tak jo.
1: Jdeme na to.
0: Tohle to je jednička a začínáme teda hodně od podlahy. Nick Tendo a Izomandias a Rolls. Druhý track je z úplně jinýho soudku, pojďme si to dát. Martin Garrix a Ed Sheeran Repeat It. Máme ještě variantu číslo 3 a to je tahle ta věc. Young Gravy, Oops. Tak jo, Filipe, je to jenom ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout o tom, co já zahraju jako následující track.
1: Tak jednoznačně volím dvojku.
0: Tak jo, dáme tam Martina Garrixa a Eda Sheerana.
1: Jasný, najdeme to tam.
0: A je někdo, komu bys ten track chtěl poslat?
1: Jednoznačně ho věnuju své mamce, protože tuto písničku miluje.
0: Fakt? Já ji mám taky rád, tak přejem tvojí mamce, ať má krásný léto a i tobě a krásný večer. Měj se hezky.
1: Děkujem.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran.

0: Neskutečně talentovaná frajerka Ryu Gale, Pretty on Paper. To je track, který nám dohrává na fajnu v 19 hodin 20 minut. Lidi, je to tady, i dneska se tady bude neskutečně trapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi, co trapného se vám v létě stalo. Klidně na prázky jde svýho kámoše, mamku nebo tačku, je to úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno. Nebojte se toho a pojďte mi napsat trapný storky z léta 2026 na 724 634 634.
1: Fajn Drive. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
8: Fajn.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
12: Right, babe.
8: Fine.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte fajn v 19 hodin 30 minut a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Matěj. Ten mi napsal, na festivalu jsem šel na tojtojku, jenže jsem si spletl řadu a omylem vlezl do kabinky,

0: Posloucháte Fajn. V 19 hodin 40 minut my se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale do té doby si dáme ještě například tenhle ten banger. Alex Warren a Burning Down. Možná byste to do Alexe neřekli, ale všechny svoje písničky si píše sám. Dokonce říká, že by nikdy nevydal hit, který nenapsal on. Kdyby se jeho nejúspěšnější song stal hitem díky cizímu textu, prý by z toho vůbec neměl dobrý pocit. Hudba je pro něj prostě osobní zpověď. Já musím říct, že v dnešní době, kdy většina těch největších interpretů tak si nechává psát svoje písničky, se tohle mega cení a právě díky tomu jde Alex Warren neskutečně nahoru, tak Burning Down už za chvíli tady na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz. Get ready for the sound. Fresh.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
10: This is Beyonce.
11: Hey, this is Halsey.
12: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

Tak já, Jindra, se s váma loučím. 3 hodinky Fine Drive utekly jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou. Slyšíme se zase zítra. Zítra si dáme společnou hodinku od 17 do 18. Bude to nabitá hodinka, říkám vám. Dneska se já loučím, ale s Fajnem. Rozhodně zůstaňte, protože po mně Valentína v Next Generation bude vám hrát tracky, který jste třeba ještě nikdy neslyšeli. Dejte si to, je to talentovaná holčina a za mě už jenom ty dvě slova. Pa, pa!

0: Ahoj, tady Valentína a teď na chvíli přebírám vysílání Fajn Rádia a budu pouštět nějaký moc fajn písničky, které teď miluju nebo které nedávno vyšly. A taky uslyšíte pár mých a pokud budete poslouchat až do konce, pustím vám svoji ještě nevydanou, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji písničku Just a Glance, která je spíš rapovější a beatovější a pak následuje v mých očích totální královna Anet X s její písničkou Close Friends.
1: Next Generation.

0: generation. Yeah. Brand new music. Posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já jsem Valentína a jako další vám pustím moji úplně první písničku, která dost dobře zachycuje jedno smutnější období v mém životě. Potom vám pustím Sienu Spyro se svojí písničkou I Don't Hate You.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fine Rádia, konkrétně Next Generation, a my pokračujeme s mojí zatím jedinou českou písničkou Doufám v tebe, která mi vždycky připomene zimu. A následuje nová písnička od Pam Ribbit, Soustřeď se a upřímně I'm in love. We are number one. Next Generation. Number

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a následuje písnička, kterou jsem napsala už ve 13, ale nahrála jsem ji až teď nedávno. Je inspirovaná snem, který se mi vyril do hlavy tak moc, že jsem o něm musela napsat songu. K tomu Malcolm Todd se svou písničkou Earrings, která mi dost často hraje v hlavě.
1: Here we go. Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation.
1: Posloucháte Next Generation na Fine Radio s Valentínou a nakonec jsem si připravila předpremiéru písničky, co mi bude vycházet už za krátkou dobu. A je to moje první písnička, kterou jsem složila na kytaru a inspirovala mě k tomu Lizzie McAlpine se svojí písničkou Spring into Summer, která následuje hned potom. A tím bych s váma chtěla rozloučit. A pokud se vám moje vysílání a moje songy líbily, najdete mě na Spotify, kde se jmenuju Valentina s malým V, anebo na Instagramu a TikToku jako It's Valentina _music. A budu doufat, že se zase brzo uslyšíme.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Fajn. Vždycky hot.

nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
4: Right, babe.
1: Fine.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Slovensko. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla práv v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede. Fajn. Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.

udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: baví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Míň vybírání, víc fajn. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ten můj zlozvyk.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Nový tracky.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty, který se do vysílání nevešly.
1: Sleduj Fajn na Instagramu,
0: TikToku a YouTube.
1: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.